rozdíl je rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat.

0: Rádio Spin.
1: Check it out.

teď mířím ze štrosu do bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každý. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každý. Arius je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každý. Jeho člověk pozná, kdo je real, takže vím, že je real, tady není každý. Nikdo z nich

0: Spin, máme tu středu 26. srpna, svátek má Luděk, takže všem Luďům přeju jenom to nejlepší. No a s tebou je zase za Majkem Krištof a jak se tak říká takhle hezky po ránu, přeju ti krásný dobrý ránko. Good morning. Jak už jsem říkal, máme tu středu a to znamená jenom jediný, že budeme pokračovat ve všem tom, co tak máme rádi. To znamená, teďka za chviličku se můžeš těšit na to, že se mrkneme, no, na počasí, ale potom si dáme samozřejmě naši oblíbenou poznávačku, která si myslím, že je dneska mega easy pro všechny, který vyrůstali na starších českých animacích. Každopádně podíváme se třeba i na to, jak to vypadá, když ohluchneš. A potom zjistíš, že to nebylo z hudby, že to nebylo z práce, že to nebylo z hlučního prostředí, ale že to bylo jenom kvůli tomu, že jsi tak prostě trošku hlupáček. No, co se dá dělat? Tohle všechno si dáme za chvilku, teď po času. Pojďme se na to podívat. Po celé České republice průměrná teplota 15 stupňů Celsia. Musím říct, že pocitově je tam teda mnohem míň. Já jsem dneska vylezl ven a tak trošku jsem se klepal a přál jsem si, tyjo, kde jsou ty časy, když bylo 25 stupňů a my jsme s Dominikem stáli na tramvaje, čekali jsme tady, než přijede. No, možná už to je pryč, každopádně, co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají zhruba ke 22 stupňům Celsia. No a na většině území jsou hlášený i slabý přehánky. Tak uvidíme, protože tahle mapa, když jde o déšť, tak hodně kecá.
1: Peknú stredu, Izomandias chystá veľký krst albumu Exit u Palice. Spolu s Mikýřom oficiálne oznámili, že akcia sa uskutoční 5. září v pražskom areáli 7. Izo tam predstaví album naživo a chýbať nemajú ani viacerí hostia. Rest sa vo štvrtok vráti k svojmu dobrodružstvu v Survivore. V Klondike Music klube v Peci pod Sniežkou ho vyspoveda jeho dlhoročný parťák Idea a reč bude aj o momentoch, ktoré sa do televízneho zostrihu nedostali. Po besede príde na rad Idea so svojím DJ setom. Začína sa o 7:30 večer. Česká futbalová reprezentácia získala posilu z týmu majstrov Európy. Novým asistentom Santiho Denny

0: Je vízia nového vedenia a snaha posunúť domáci futbal. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za necelou půl minutku máme 6 hodin ráno a ty posloucháš Radio Spin?

aura, pozvolna, teď pauza, hold volba, ale už nikdy nejdu zpět na dno. Píše mi pilot, že mám přistavený letadlo. Klesáme hladce se západem, 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Rockspin ve tvých uších, krásný dobrý ránko, ještě jednou s tebou je Krištof. Máme tu středu 26. srpna, svátek má Luděk, všem lidem všechno nejlepší. No a jak jsem slíbil chvilku zpátky, tak se pojďme podívat na jednoho týpka, který si myslel, že postupně hluchne. Jde o takovýho jednoho týpka z Anglie, no a dával to celkem do logických souvislostí, jo? Protože on 24 let pracoval u britského námořnictva v leteckém provozu, to znamená, jestli se pohybuješ každý den v blízkosti těch hlučných vrtulníkových motorů, tak to naprosto chápu. No nakonec tenhle ten týpek usoudil, že by asi bylo třeba jít k doktorovi. Přesně řečeno, po té době, kdy začal trošku ztrácet rovnováhu a špatně se mu kvůli tomu hrál golf, ať už to znamená cokoliv. No a doktor objevil, že nehluchne, že se jenom v sobě 5 let nechal špunty do uší. Kámo, cože? Jak si můžeš nechat 5 let špunty do uší, co to je? Shodou okolností jsem na to narazil dneska ráno, tenhle ten článek, a musím říct, že zrovna včera se mi stala podobná věc, protože já jsem vstával, no a usnul jsem se sluchátkama. Pouštěl jsem si nějakou audioknížku, ráno jsem vstal, říkám si, OK, jdu do toho rádia, jdu si dát kafíčko. Vzal jsem ty sluchátka a vidím, že tam chybí ta medůzka, ten povlak, prostě ten štuplíček, co si dáváš do uší, aby to těsnilo. A říkám, ne. Naštěstí ten štuplík jsem měl jako kousek v uchu, takže jsem vzal malinček, trošku se tam jako doluju a já jsem si ten štuplík zatlačil až někam dozadu, takže zhruba ve 4 ráno, když jsem vstával, jsem šel budit spolubydlícího, aby vzal pinzetu a aby mi tohleto všechno vyndal. Kámo, bylo to otravný, bylo to hrozný a nechápu, jak nějaký týpek to nechá zajít tak daleko, že má 5 let špunty v uších. Ačkoliv, pokud mám hodně hlasitou manželku, tak možná je to, že jo, v pohodě.
1: 13. září to bude přesně 30 let, co zemřel Tupac. I po 30 letech je Tupac jednou z nejvíc

0: Rádio Spin ve tvých uších, no a pokud posloucháš dlouhodobě, tak už víš, že tahle ta podkladová hudba znamená jenom jediný, že si jdeme dát dnešní poznávačku. Pro ty, kdo z vás třeba by nevěděli, co je to poznávačka, tak připomenu, v poznávačce máš za úkol podle ukázek poznat nějakou, a buď to může být film, nebo animák, nebo hra, vlastně cokoliv si vymyslím, jo? Dneska si myslím, že potěším všechny, který mají radši ty starší animáky, a to hlavně z český dílny. Ukázka zní nějak takhle.
1: Bobr býval naší topu vládče, jeho pyšný býval vlnečům.
0: Nepovím ti k tomu víc, nechám to normálně takhle. Jediný, co asi můžu prozradit, protože to jde celkem na první dobrou slyšet, je, že o hlasy v tomhletom animáku se postaral František Filipovský. Tady je ukázka ještě jednou.
1: Bobr býval naší topu vládče, jeho pyšný býval vlnek šum.
0: Tak to je banger. Pokud víš, tak 210 32 30 30 a nebo můžeš poslat voiceovku do naší mobilní apky, klidně posílej, i když nevíš, jak chceš si jenom tipnout.

0: Máme tady Radio Spin středu 26. srpna, máme něco málo kolem 6:45. No a dneska tady řešíme naši první poznávačku, naši první hádací hru dne. Já už jsem vám pouštěl tuhletu ukázku.
1: Bobr býval našich topů vládče, jeho pyšný býval vlnek šum.
0: Čvoch, čvach, čvacht. No a máme tady nějaký tipy, tak se jdem schválně pustit, jo?
2: Já tady Viktor, tak hele, to si myslím, že Jája a Pája.
0: No a Jája a Pája to není. Viktor potom ještě tipoval, že by to možná mohl být kluk z plagátu, ale tenhle ten animák to taky není. Myslím, že tu mám ještě nahranýho Michala.
3: Ahoj, není to náhodou Čtyřlístek?
0: No, Čtyřlístek, ten to taky není. Já si úplně nepamatuju, jestli byl nějaký

0: Radio Spin ve tvých uších, středa 26. srpna, no a vzhledem k tomu, že máme něco málo před 6:30, tak si jdeme dát rozřešení naší poznávačky, která jsem zjistil, že dneska byla možná trošku těžší, minimálně z těch prvních dvou ukázek, hlavně kvůli té první, protože hodně z vás se seklo nad tím, že se v nějakým určitým českým animáku zpívá. Tohle to byla ta ukázka.
1: Bobr býval našich domů vládče, jeho pížný býval vlnek šum.
0: Zbožňuju. Každopádně myslím, že kvůli té poslední třetí ukázce to šlo poznat úplně krásně.
2: Halo, já hlásím, že u kolína něco sedí. Asi verliba. Nastydlá.
0: Možná si tam zachytil to označení místa, který je pro název tohoto seroše velmi důležitý. No a jdem se podívat i za váma.
3: Ahoj, není to náhodou Čtyřlístek?
0: No, Michale, Čtyřlístek, to jsme říkali, že nebyl, takže se podíváme dál.
4: Potkali se u kolína.
0: Potkali se u kolína, no, tam už ten kolín je.
5: Hele, jenom tip, já vůbec nemám šajnu, ale říkal jí tam u kolína. Je to Pojďte pane, budeme si hrát.
0: Pojďte pane, budeme si hrát. Tak jak je to s tím názvem? Poslední?
6: Matouš a Soto Medie je z Kolína.
0: No tak jako, nebudem to prodlužovat. Myslím, že tuhle tu legendární znělku zná na

0: Tak byli to medvědi od Kolína. Hele, musím říct, že mi děláte celkem radost, protože já tenhle ten týden, jak jsem tady sám, tak jsem hážu takový ty věci, který vlastně miluju a který by mi třeba Dominik ani nepovolil, kdybychom tu byli oba dva. No a vy hádáte, takže s toho máme mega radost. OK, poznávačka za náma, pojďte se třeba nechat pozvat na hudební víkend a za malou chvilku už si dáme Celebrity Voice Flip.
1: Čau, můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapové historii.

0: A pustím spin. Je tu středa 26. srpna, něco málo před půl sedmou. S tebou je samozřejmě Krištof, jako poslední tenhle ten týden. No a pokud právě vstáváš, tak ti jenom připomenu, že po celé České republice máme průměrnou teplotku 14 stupňů Celsia a musím říct, že je to fakt jako na bundu. Jo. Já když jsem vycházel, tak jsem byl celkem rád, že mám mikču, kterou si můžu utáhnout kolem krku, protože v Praze i mírně pofukovalo, což si myslím, že bude stejně odpoledne trošku lepší, protože ty teploty polezou někam na 22 stupňů Celsia. Takže pokud zrovna vyrážíš do práce, zapomeň si mikču, no a jdem se ještě podívat, jak to vypadá na cestách. A sice rychlá doprava na rádiu Spin. Když se dívám na regiony, tady se neděje vůbec nic, ty jsou čistý jako slovo boží. Naopak dálnice, tady jsou pár crashů. Vidím tady dvě nehody na D2, jedna se nachází na 31. kilometru ve směru Bratislava, druhá se nachází na 35. kilometru ve směru Brno. D1 tam taky trošku poskakuje, protože proběhnul crash na 129. kilometru ve směru Brno. Tvoří se tam taková menší kolona vozidel, aktuálně si tam počkáš zhruba 5 až 10 minut. No a co se samotný Prahy týče, ta je fresh, žádná větší bouračka, ani crash. Ještě se mi to rýmuje, ale kdybys o čemkoliv věděl, tak 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pověz je to na hřebík a na hřebík pro vás. Na provazu je smečka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštáři, brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slíží.

démoni, musím jim sloužit. Svlíkají mě z kůže, nemaj se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebík, já nářebík pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík, a nářebík pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás.

0: dřevík pro vás, napravazuje smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spine.

0: Dáváš si Rádio Spin, máme tu středu 26. srpna, s tebou je za Majkem Krištof. No a jdem se přesunout k tomu, na co jsem se dneska velmi těšil, a to je Celebrity Voice Flip. Připomenu, že v Celebrity Voice Flipu v naší hádance hádáš nějaký zamotaný celebritovský hlas. Měl by to být hlas, který aspoň trošku poznáš, aspoň jednou si ho někde v životě slyšel, aby to vůbec šlo odhalit. No a dneska na to půjdeme hodně ztěžka. Dnešní hlas totiž zní takhle.
1: Mělo kesár bukse, půd, no nej nalej, imbolc, magesin, havard, magesin, háješiat, hačorbo, ej, lejvisár.
0: Ty kráso, dobrý zaklínadlo. Co ti k tomu řeknu, abych ti úplně neporadil a zároveň to udělal trošku lehčí, je asi to, že tenhle ten hlas je v Česku celkem známý, ačkoliv o Čecha tak úplně nejde. Tady je ještě jednou.
1: Mělo kesár bukse, půd, no nej nalej, imbolc, magesin, havard, magesin, háješiat, hačorbo.
0: No, a pokud víš, tak víš, co máš dělat, že jo? 210, 32, 30, 30 anebo naše mobilní apka, posílej svoje tipy.
2: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30 nebo mobilní apka

0: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
1: Ještě jedno krásný dobrý dánko všem, minimálně teda všem, co jste ještě neuhodli náš Celebrity Voice Flip, jo. Já jsem si myslel, jak to dneska udělám těžký, ne, jak se poměju, jak se na vás trošku povozím a musím říct, že zatím mám samý správný odpovědi. Já vám ho schválně připomenu. Jste fakt dobří, protože jediná nápověda, kterou jsem dal, bylo, že tenhle ten hlas je v Česku hodně známý, ačkoliv se o Čecha úplně nejedná. Chtěl jsem přihodit víc nápověd, ale budu se tady trošku škrtit ty nápovědy. To znamená, že už vám nahodím jenom to, že tenhle ten týpek má něco málo kolem 60 let, přesně řečeno 61, ačkoliv na ty roky vůbec nevypadá. Takhle to nechám, tady je ten hlas ještě jednou. A doufám, že někdo z vás to tipne špatně teďka. 210, 32, 30, 30 anebo naše mobilní apka, posílej svoje tipy za nějaký 2,5 minutky si dáme řešení.
0: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: tak jo. Dáváš rádio Spin do uší, s tebou je Krištof a jsem teda trošičku naštvaný, ale zároveň jsem na vás pyšnej, protože poznáváte moje hlasy. Jenom prostě mě to potom nedělá dobře, no, já mám pocit, že to dělám moc lehký nebo tak něco. Ne, samozřejmě, dělám si srandu. Takhle zněl dnešní Voice Flipovský hlas.
1: No, a jdem
0: se podívat, co jste typovali vy. Dobrý, už domluvil, ačkoliv jsem ho stopnul, tyjo. Tady ten týpek je očividně hodně průbojný. Každopádně, jdem se podívat třeba za Lukim, pokud se nepletu.
2: Hele, nejsem si jistý, řekl bych, že to je Osmany Lafita.
0: Okej, okay. Pak tady máme Marťu.
3: Ahoj, Spine, tady Martina, je to Osmany Lafita.
0: V neposlední řadě bych mohl pustit třeba Veru.
4: To je Osmany Lafita.
0: No jako co?

0: jak to děláte, z jednoho zamotaného hlasu poznat tohleto, ještě týpka, který je prostě kubánský modní návrhář a takhle ho poznat, cením, crazy work, a zítra se těšte, protože zítra to udělám extrémně, pekelně těžké.
1: Prázdninový Spin ráno na Rádiu Spin. Dominik Musil a Krištof Švehlík.

0: keep me down.
1: Krásný ránko všem u Rádia Spin, máme tu středu 26. srpna, svátek má Luděk, takže všem Luďům všechno nejlepší a jakož říkám, krásný ránko přeju, protože já ho tady mám celkem pekelný, protože mě tady zrazuje technika, tak či tak si myslím, že se to tady pořád děláme hezký, co? Hele, stihli jsme toho hodně, dali jsme si tady jednoho voice flipa, vy jste krásně odhalili Osmanyho Lafitu, což upřímně nechápu, já bych ho asi po hlase nepoznal tak na první dobrou jako vy. Dali jsme si poznávačku, kde jsme zazpomínali na starý dobrý časy a pustili si tady Medvědy od Kolína. Zároveň jsme si řekli nějaký zprávičky, ale co jsme si ještě neřekli, tak je počasí. No a počasí, to se zatím nějak aktuálně a extra výrazně nemění. Po celé České republice průměrná teplota 14 stupňů Celsia. Na většině území máme zataženo, no a když si otevřu radar, tak ze severu se na nás žene takovej krásnej propršený mráček. Aktuálně by měl zasahovat Liberecký kraj, Ústecký kraj a mírně i Královéhradecký, přičemž když si to hezky posunu, tak by se to nemělo dostat nikam dál než do Pardubického kraje. Co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají zhruba ke 22 stupňům, každopádně minimálně na půlce území tady vidíme, že hrozí slabý přehánky a slabý déšť, takže nějaký deštník, pláštěnku sebou, s tím určitě nešlápneš vedle. A nebo do kaluže.

Krásný dobrý ránko, ještě jednou, pokud právě vstáváš, krásnou dobrou noc, pokud se právě vracíš z noční, posloucháš Radio Spin, s tebou je za Majkem Krištof. Máme tu 26. srpna, svátek má Luděk, takže všem Luďkům všechno nejlepší. No a teď mám pro vás jeden takovej tip, pokud chcete strávit příjemný odpoledne, ať už sami, nebo třeba i se svojí drahou polovičkou, myslím, že to může být i dobrý tip na rande, protože státní muzea a galerie budou od září pravidelně zdarma, a to každou první v neděli v měsíci. Poprvé to tak bude v neděli 6. září, což je zhruba za týden. No a potom takhle bude až do konce letošního roku, přičemž ministerstvo počítá s tím, že by to prodloužili i v dalších letech. Pozor, nebude se to vztahovat úplně na všechny muzea, bude to hlavně na stálé expozice, to znamená, kdybych měl dát něco z hlavy, tak určitě to bude Národní galerie Praha, určitě to bude třeba i Národní technický muzeum, co já vím, Moravský galerie v Olomouci nebo Moravský zemský muzeum v Brně typuju. Tak či tak si myslím, že to může být celkem fajn tip a je to takovej elegantní způsob, jak člověka dostat do muzea. Chápu, že ta věta, hej lásko, pojďme v neděli do galerie, může znít trošku jako plány týpka, který už má doma minimálně 3 pokojové rostliny, předplatný nějakých hodně starých novin a do toho 3 kočky. Ale když tomu přidáte tu větu, jo, je to zadarmo, tak to za mě najednou zní jako docela solidní nedělní plán.

Dáváš si Rádio Spin, máme tu středu 26. srpna, s tebou je za Majkem Krištof, no a já s váma musím pozdílet něco ze svého života, jo. Protože já mám takovej hodně zvláštní vztah se svýma sousedama nade mnou. Ale oni jsou strašně milí, jo. Zdravíme se na chodbě, občas prohodíme pár slov, prostě úplně normální, sympatický pár. Jenomže oni se zřejmě rozhodli, že budou mít miminko nebo co, a podle toho, jak já je dobře slyším, tak mám pocit, že jsem do toho jejich snažení tak trošku zapojený taky. A nelíbí se mi to, protože už to trvá měsíc. No a říkal jsem si, že snad jako nemůžu být sám, kdo má takovýto příhody, ne? A napadlo mě, že bych si trošku mohl spravit chuť a zeptat se vás, jaký nejvíc funny nebo bizarní storky, příběhy, příhody máte nebo jste měli se svýma sousedama, eventuálně někdo známej, protože já prostě potřebuji zvednout náladu a uchlácholit, že tady v tomhletom rušení nočního klidu nebo čemkoliv, co sousedi dělají, nejsem vůbec sám. Pokud máš nějakou super storku se svýma sousedama, pojď na mě 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.

Posloucháš Radio Spin, máme tady středu 26. srpna, s tebou je Krištof. No a já jsem tady chvilku zpátky pozdílel jednu svoji storku s našima sousedama, kteří jsou nade mnou a očividně se každý den v různý časy snaží o miminko. Včera by the way to bylo, když jsem vstával do rádia, to znamená ve 4 ráno. A není to úplně příjemný. Mně už se tady plní apka, protože já jsem se vás ptal, jaký storky se sousedama máte vy. Každopádně, ještě než se vrhnu na pouštění všech možných hlasovek, voiceovek, anebo než se vrhnu na telefonáty, tak tady mám ještě jednu storku, protože náš barák, to je takový jedno malý panoptikum, jo. Máme tam jednoho souseda, který bydlí na stejném patře, je to takovej pan v letech, jo, dejme tomu, že je mu třeba něco kolem 60, 65. Bydlí tam sám a sám si i vaří. No a podle toho to vypadá. Já nevím, co vaří, ale pravidelně každou zhruba středu v měsíci, tak vaří něco, co strašně smrdí jak lečo. Ptáte se mě, jak to vím, je to úplně jednoduchý. Ten týpek má rituál. On si totiž uvaří, potom otevře dveře od bytu na chodbu a všechen ten smrádek z toho vaření vyvětrává ven. To znamená, vy přilezete a ještě než vylezu ty schody do čtvrtého patra, kde bydlím, tak jsem načuchlej jako lečo. Kámo, nevím, čím jsem si to zasloužil, že mám takovýto sousedy, ale doufám, že v tom hergot nejsem sám. Takže mě zajímá, máš nějaký bizarní nebo funny storky se svýma sousedama? Jestli jo, tak mi zavolej na 210 32 30 30, pojď to se mnou pozdílet stejně jako já s váma. No a nebo to můžeš

0: Pa-pa-da-da. Miluju Eminema, ty kráso. Posloucháš Radio Spin, máme tu středu 26. srpna. No a já jsem chvilku zpátky s váma sdílel svoje storky s mýma sousedama, který jsou vlastně strašně fajn, jenom občas po nocích tak jako různě budí. Druhý týpek, který u nás na patře, si dělá lečo. No a zajímalo mě, jestli náhodou nemáte taky nějaký storky, aby se mi trošku spravila nálada a abych se necítil, že jsem v tom úplně sám tady v tomhletom rušení. No a přispěl mi třeba Michal.
1: Kamaráde, my jsme se před rokem a půl nastěhovali tady do Lysí nad Labem, ne? Když to nevím, jestli je to poslouchá, aby to neslyšeli. To je jedno, já mám... A prosím tě, furt na nás...
0: Nadávali.
1: Protože my jsme si koupili jako malou stoličku, dali jsme si předbyt na společnou chodbu. A aby se tam Serka mohla sednout a obouvat si boty v klidu, ne? A jim to strašně vadilo, že... prejít, jako se nemůžou otáčet kočárkem.
0: Kámo, já přesně miluju tady tyhle typy sousedů, který prostě všecko je špatně, všecko je naprosto špatně. Nedávno jsem byl u svojí prapratety, která má 96 roků, jakože fakt výborná paní. No a my občas děláme úklid, ne? Tak jsem tam jako uklízel tohleto a je tam jedna taková paní sousedka, která prostě vyleze

ven a čumí na mě, jak jsem skloněný k tomu kýblu a umývám ty schody a kontroluje mě a ještě mi říká, ale tamhle si nechal trošku prachu. Kámo, Michale, naprosto soucítím a tohle to ti vůbec nezávidím. Hele, jestli máš nějakou storku i tip o tom, jak tě štvou tvoji sousedi, jestli s nima máš nějakou bizarní příhodu, vlastně úplně cokoliv, pojď 210 32 30 30, zavolej mi, řekni mi to, ať se necítím, že jsem v tom úplně sám.

0: Radio Spin ve tvých uších, Kryštof za Majkem. No a v tuhle tu aktuální chvíli tady řešíme vaše divný, bizarní nebo funny storky s vašima sousedama. Do debaty nám přispěl i Petr a musím říct, Petře, že ti vlastně vůbec nezávidím, jo.
1: Padne 11. večer, mají dva malý parkanty a začne peklo třeba do 1 hodiny tupou, dvou, ale...
0: Kolik jim je?
1: 4 a 5.
0: 4 a 5 roků a do 1 do rána dělat bordel, kámo, to bych nepřežil. Mám bratrance, tomu je 8 a musím říct, že ten je občas tak rozdováděný, že já mám teda problémy a to je jeden. Kdyby tady měly být dvě děcka ještě na denu někde v bytě, který by takhle skákali, dupali, hej, normálně bych řešil to, že beru hypotéku a z toho podnájmu do děcka bydlím, jdu pryč instantně, co nejdál od nich, protože sorry, můj spánek je prostě můj spánek a toho se nevzdám, takže Petře, naprosto ti nezávidím. Jdem si dát ještě rychlou dopravu na rádiu Spin. Když se dívám na regiony, tak aktuálně mi tady svítí nehoda v Liberci, a to na ulici Svobody, jinak jsou regiony poměrně fresh. Co se dálnic týče, tak tady nehoda svítí na D2 na kilometru 31 ve směru Bratislava, no a jedna nehoda taky hlásí D1 na kilometru 130 ve směru Brno. Tam jsou v sobě podle všeho dvě auta a tvoří se tam taková mírná kolona vozidel, není to nic extra, ale počítej s nějakýma 10 minutkama. Když se mrknu na Prahu, tady to je taková ta ranní klasička. Stojí hlavně Pražský okruh, 10 minutek u sjezdu na Beroun, dále taky za Černákem, tady nám stojí hezky, co to tady je, ano, Pražský okruh, 15 minut i tam, v neposlední řadě Nuselák, 5 minutek, takže říkám, taková ta ranní klasička. Kdybys o čemkoliv věděl, co se děje na silnicích, tak 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
3: Radio.
4: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: na Penery. Mediální partner Radio Spin.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
2: Nově tu vysíláme

0: jsme Radio Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám vol na live show, když drum se nechá.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je za Majkem Krištof, no a dneska tu řešíme jedno celkem aktuální téma, minimálně pro mě, protože jsem tady chvilku zpátky říkal, že mám nad sebou v bytě sousedy, který jsou po nocích prostě trošku hlasití. Oni se asi měsíc zpátky rozhodli, že asi budou mít miminko, nebo já prostě nevím, co se tam děje, každopádně mě to budí, no a vlastně jsou strašně fajn, nevím, jak jim to mám říct, a mám takový jako menší trable s nima. K tomu měl super postřeh Boban.
1: Čau, tady Boban, buď rád, že zatím se o to miminko jenom snažej. Protože horší to nastane, když to miminko už tam bude.
0: Kámo, to mě nenapadlo. Jakože ono to vlastně může být ještě horší. Ono tam to miminko reálně může řvát. Hele, tak či tak si myslím, že to je dobrý, protože mám minimálně 9 měsíců od dnešního dne, kdy tam to miminko bude. To znamená, že mám 9 měsíců na to, abych si tady v Praze našel nějaký jiný lepší byt někde na samotě u lesa, kde mě nikdo nebude rušit a ti sousedí nebudou. Hele, projel jsem ještě apku a našel jsem tam jednu super voiceovku, která se na celou tuhle tu sousedskou problematiku rušení klidu, nočního klidu dívá z druhé strany. Tak si na to počkej, jo, protože máme tady záškodníčka, dámy a páni.

0: Dohrává nám Jay-Z a Rihanna, ty si dáváš Radio Spin, s tebou je za Majkem Krištof a já jsem s váma chvilku zpátky pozdílel moje trable se sousedy, jo, který prostě trošku rušej noční klid, klidně i ve 4 ráno a očividně se snaží o miminko, ale možná, ale opravdu jenom možná, jsme dopadli pachatele, kterým může být Laci.
1: Čus, dráčku, zdraví tě zase autobusátor Laci z autobusu. Co se týká toho rušení nočního klidu, tak to většinou takhle bývá spíš já se ženou, no. Ten soused, co dělá ten rám. Takže takhle přeju krásný ráno a zatím se měj, čus.
0: Jo, tak krásný ráno, Laci, jo. Já jako začínám mít jasno v tom, kdo může za moje noční trápení. Ty ses tady prostě normálně veřejně přiznal, kámo. Normálně si teďka začínám myslet, že bydlíš nade mnou v tom baráku a veškerý ten noční klid rušíš ty. Hele, děkuju ti za přiznání, jako půjdu tam dneska zaklepat a řeknu, dobrý den, bydlí tady Laci. Hele, ještě zbývá, aby se mi tady přiznal ten druhej soused, který si vaří lečo a potom to táhne přes celý barák a budu naprosto spokojený kluk.

0: Radio Spin ve tvých uších, máme tu středu, něco málo kolem 7:45. Pojďme si na chvilku odpočinout od dnešního tématu, protože jsem si řekl, že je potřeba si vás zase trošku jednou vyzkoušet. No a jak si to vyzkoušíme, je to úplně jednoduchý. Máme tady totiž takový jeden maličkej mešápek, který jsem namíchal chvilku zpátky a myslím si, že v tomhletom mešapu bude mega easy poznat, co tam je, ale uvidíme. Možná, že vás jenom přeceňuju, těžko říct. Pokud nevíš, co je to mešap, tak já tam momentálně pouštím 3 nějaký písničky. No a na tobě bude je odhalit. To těžký na tom je, že ty písničky hrajou různě přes sebe, takže není to zase tak jednoduchý. Ale dnešní mashup zní nějak takhle. Kámo, tak tohle to není mashup, tohle to je myšmaš normálně. Bych to přejmenoval, tu rubriku. Proč vždycky, když to míchá Dominik, tak to zní tak dobře? A jakmile to namíchám já, tak je z toho takový kekel. Každopádně, tady je ten mashup ještě jednou. No a pokud si tam něco odhalil, pokud tam slyšíš nějakou písničku 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka, za chvilku se podíváme, co typujete.
1: Ráno. Přes apku Rádia Spin nebo volej 210 32 30 30 právě teď.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Dohrál nám Rest a Paulie Garant Chodníky, no a jdeme se vrhnout zpátky na to, co jsem tady chvilku zpátky otevřel, a to je dnešní mashupek. Tři, dejme tomu, rapový tracky, i když se nedejme tak jako na pomezí, v jednom, no a na tobě je odhalit, co tam vlastně všechno je. Pustím vám ho tady ještě jednou. To je fakt kekel, prostě proč to zní tak hrozně. Každopádně už tady mám pár správných odpovědí, tak se na to pojďme podívat. Začneme tady u DK.
2: Hele, je tam Maniman od 50 Centa.
1: Maniman od 50 Centa si myslím, že můžu uznat. Hele, byl jsi úplně první, kdo to tady tipnul, je to tam. Ten tam neslyšet asi nejlíp. No a pak tu ještě jeden takový typeček od DK, který by možná mohla povědět.
2: A to poslední mám dojem, že je Kojo. Ale nejsem si jistý.
1: Jestli je tam nějaký Kojo nebo není, těžko říct. Já to pustím ještě jednou a kdyby se schytil na to, co je to za track, tak určitě volej. Tak uvidíme. Dávej vědět, no a zhruba za nějakou lehkou hodinku si to tady společně potom vyřešíme.
0: Poznal si trojici tracků?
3: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210-32-30-30. Právě teď.
1: Jdem se spolu ještě v rychlosti mrknout, jak vypadá dnešní počasí. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 14 stupňů Celsia, ale musím říct, že pocitově je tam trošku míň. Když jsem dneska ráno vylezl z baráku, tak jsem si říkal, že je mi celkem zimečka a že jsem si možná měl vzít bundu. Ale myslím, že pokud máš dlouhý kalhoty a mikinu, tak to úplně v pohodě přežiješ. Když si tak jako otevřu radar, tak to vypadá, že momentálně nám prší na většině území Libereckého kraje, Ústeckého kraje a Královéhradeckého kraje. Každopádně ten mráček tak jako putuje severem Čech, severem Moravy a celý území skoro nezasáhne. Co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají na 22 stupňů Celsia po celé České republice. No a slabý přehánky tady vidím, že by mohly proběhnout ještě pořád v Liberci, v Ústeckém kraji, v Praze, ale taky na Moravě, Olomoucký kraj nebo Zlínský kraj.
4: Spin Radio.
5: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
0: Rádio Spin jde s tabou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste

0: Dáváš si lá, Radio Spin, s tebou je Krištof, máme tu středu 26. srpna, svátek má Luděk, takže všem Luďkům ještě jednou všechno nejlepší. No a je na čase uzavřít si to dnešní téma. Musím říct, že se cítím o trošku líp. Já jsem tady totiž řešil, že mám celkem hluční sousedy a ptal jsem se vás, jestli máte taky nějaký storky se sousedama, abych se necítil tak blbě. Mám tady ještě voice-ovku od Samuela.
1: Čau Krištofe, tady Samuel. Hele, problémy sousedů v paneláku neznám, jelikož bydlíme baráku, ale bydlíme na vesnici, ve který je průměrný věk, si myslím, že tak 70 let.
0: Jaj.
1: Tam když vyjdeš ven, tak všichni ti koukají do zahrady, všichni koukají přes ploty, co se tam děje, a jakmile se něco stane, ví to celá vesnice, automaticky prostě.
0: Já to chápu, no, tady tyhle ty živoucí vesnický kamery, co jsme mívali v Uherském Brodě taky, když jsem si tam hrál na hřišti nebo cokoliv, tak na těch balkónech byly osázený ty hlavičky těch babiček a kontrolovali každý pohyb, kámo. Rozumím tomu, rozumím tvojim strastím, ale myslím, že jakmile se přestěhuješ do města, tak to nebude mít valný účinek. Mám tu ještě Kubajze.
2: Čau, tady Kuba, je sousedka, strašně hodná paní, ale když procházím jejím patrem a je léto, tak ten smrad od koček, takový ten nechutný kočičinec, strašný, no.
0: A jako Kuba, tady bych tě chtěl nějak potěšit, ale přemýšlím jak, jo, možná vím, buď rád, že tvoje sousedka nechová slony, tyjo.

0: Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je za Majkem Krištof, máme něco málo kolem 8-10 a to znamená jediný, že je na čase dát si pravdu nebo lež. Vzhledem tomu, že dom tu tento týden není a já pořádně jakoby nemám s kým hrát, tak jsem se rozhodl, že trošku změníme pravidla a bude to já versus vy. To znamená, že teď budu potřebovat jednoho z vás, aby se připojil na číslo 210 32 30 30 a zápasil za všechny spinery. Prozatímní skóre je celkem fajn, já jsem si v pondělí připsal jeden bod, ale vy spineři jste si včera připsali taky jeden bod. To znamená, že to máme vyrovnaný a je to remíza. Takže, pokud chceš teďka zasoutěžit, tak pojď 210 32 30 30. Tématem dnešní pravdy nebo lež bude koupáníčko.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof nachystaný za Majkem, protože já už mám na telefonu jednoho z vás. No a ten odvážlivec je dneska Vojta. Čuspic.
2: Čau, zdravím všechny spinery.
1: Nazdárek, hele, musím říct, že cením tu odvahu, jo, protože se fakt jako postavil na stranu všech spinnerů a bojuješ za všechny. Chápeš tu zodpovědnost?
2: No jo, to je hustý,
1: no. Kámo, banger. Hele, dnešní téma jsem vybral celkem jednoduchý, ale budu slovíčkařit. Téma je koupání. Co ty a koupáníčko? Máš rád, co? Takovou vaničku
2: jo,
1: z prchu.
2: Tak koupáníčko spíš jako venku, ne? V rybníku, na lomu někde.
1: No to taky, samozřejmě. Prostě kdekoliv, kde je voda. Dobře. Jestli jsi vodní tvor, tak to možná budeš mít trošku výhodu. OK, jsi ready?
2: OK, můžeme na to.
1: Pojďme na to. První

0: statement. Pokud plaveš na hladině moře, můžeš se spálit od slunce rychlejc než na pláži.
1: No, ano, to je pravda.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Ty jsi si nějak moc jistý, ty jo.
1: No, určitě, já to mám zkoušený.
0: Jo, takhle, ty se zvrátil z dovči zrovna, co?
1: Taky zrovna, no, byl jsem v Řecku.
0: No tak jako, there go, tak to jsem si vybral toho nejlepšího teďka, já si to normálně típnu. Dobře, takže říkáš, že označujem pravdu, jo?
1: Jo, já jsem si jistý, jestli to není pravda, tak nevím, no, tak žiju celý život v Belži.
0: Dobře, označuju pravdu. Ale já nebudu tě natahovat, prostě tohle to je jasná pravda, no, tam se to UV světlo prostě odráží rychleji, že jo, je to jasný. Jestli to máš odzkoušený, já jsem si měl vybrat někoho jiného, ty jo. Dobře, připisuju bod na stranu spinnerů. Druhý statement. Starověký římský lázně měli zaměstnance, jejichž jedinou prací bylo kontrolovat teplotu vody tím, že do ní ponořili loket.
1: A to si myslím, že bude lež.
0: Myslíš, že to bude lež?
1: Jo.
0: Já ti klidně můžu říct, i proč tomu tak bylo, protože loket, že jo, má tu tvrdou kůži a oni tím potom odhalovali, jestli ta voda je příliš horká nebo není.
1: Jo, to si nemyslím, to třeba pata je taky tvrdá kůže, že jo.
0: No, to je pravda, taková achilová pata v řeckých lázních, no. Ty jo.
1: Ne, takže říkáš,
0: že to je lež, jo?
1: Jo.
0: No dobře, dobře, tak já ti budu věřit a označím lež. Joháje, máš pravdu, je to lež, to jsem si vymyslel dneska po cestě tramvají. Hergot, druhý bod na stranu spinnerů, to znamená, že připisuješ vítězství takhle dnešní den, ale mám tu ještě třetí otázku, tak uvidíme, jestli to bude ultimátní vítězství, anebo aspoň s tím jedním bodíkem odejdu, jo?
1: No, dobré, ultimátní vítězství.
0: No tak pojď, schválně. Park Terra Nostra v Portugalsku je známý svým koupáním v oranžový, velmi siřičitý vodě. Pokud v ní chvilku plaveš, přibarví krom tvojich plavek i tvoji kůži na oranžovo.
1: Je v Portugalsku?
0: Je to v Portugalsku, přesně řečeno na Azorských ostrovech.
1: Tak to si myslím, že by mohla být pravda, ale nebo je to v Portugalsku, takže řeknu, že to je lež.
0: A ty myslíš, že slovíčkařím, co?
1: Jo, je to tak.
0: Hergot, už začíná mít pověst tady, takže označujeme lež.
1: Ano.
0: Dobrá, označíme. Jo, jo, není to ultimátní vin, díky bohu,
1: okay.
0: Díky bohu mám jeden bod, ale tak či tak, Vojtohle, gratuluju, protože si spinnerům vybojoval druhý vítězství a stav je momentálně tento týden 2-1, takže gratulky, šéfe.
1: Díky moc.
0: Taky ti děkuji, měj se krásně, no a pokud i ty by se chtěl někdy připojit, tak třeba zítra budeme hrát pravdu nebo lež. Tak zatím.

0: Dáváš si Rádio Spin, máme 8.20 přesný čas, je tu středa 26. srpna, s tebou je Krištof, no a hele, pojďme se v rychlosti jenom podívat na to, jak to vypadá venku, protože ta teplota nám mírně roste, po celé České republice průměrná teplota 15 stupňů Celsia, pomaličku a zvesela se to šplhá k těm denním maximum, který budou někde na 22 stupních. Každopádně, když se tak dívám na radar, tak nám momentálně prší v Libereckém kraji, v Ústeckém kraji, Královéhradeckém kraji a na kousku Olomouckého kraje. Ty deštíky dneska nebudou nic neobvyklého, je to hlášený po celé České republice, každopádně, kde to asi udeří nejvíc, ale ty slabý přehánky, tak bude právě změněný Ústecký kraj, Liberecký, Praha, no a na Moravě to bude taky třeba Zlínský kraj nebo Olomoucký kraj. Takže pokud dneska někam razíš, určitě vem pláštěnku, pokud se teda ještě nosí pláštěnka, to jsem dlouho neviděl, ty kráso. Normálně si půjdu koupit pláštěnku teďka, no a nebo samozřejmě i deštník, to záleží na tobě. Jdem si dát ještě rychlou dopravu na rádiu Spin. Začnu v regionech, kde se toho díky bohu moc neděje. Jediný crash tady vidím v Trutnově na ulici Svatoňovická. Když se podívám na dálnice, tak tady vidím crash na D1, kilometr číslo 203 ve směru Ostrava. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a díky tomu je tam taky menší kolona. Momentálně to hlásí zhruba 10 minutek. Jinak jsou dálnice taková ta ranní klasika. Pokud jdeš po D1 do Prahy anebo do Brna, tak těsně při příjezdu počítej s takovýma 5 až 10 minutkama. No a co se samotný Prahy týče, tak tady vidíme 3 crashe. Jeden mi hlásí ulice Ankarská, druhý hlásí Štěrboholská spojka a třetí crash hlásí Strakonická. Takže tolik z dopravy. Pokud máš nějaký jiný info o tom, co se na silnicích děje, tak mi to určitě brnkni na 210 32 30 30 anebo naší mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.
3: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské restaurace Jemenko, která vyráží do regionu. Na 13 zastávkách se můžete těšit na tu nejlepší

0: 20 Žemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Dáváš si rádio Spin, máme tu středu 26. srpna 8.30, to je přesný čas. No a s sebou je za Majkem Krištof. Hele, ještě jsem s váma chtěl pořešit jednu malou věc, jo. Můj kámoš si koupil asi týden zpátky novou telku. Teďka jsem byl u něho, díval jsem se, taková pěkná, celkem veliká telka, skoro přes celou tu stěnu, co tam má. A řeknu vám, trošku jsem mu ji záviděl, protože já tady bydlím už 7 let a za tu dobu jsem si televizi nekoupil, protože jsem ji zkrátka nepotřeboval. Filmy, seriály si pouštím na monitoru, že jo, od počítače, takže v pohodě. No ale jen tak ze zvědavosti jsem schválně zabrouzdal na internet a našel jsem úplně nový model telky, který vyšel reálně tento týden a řeknu vám, to je něco. Je to telka, která když ji zapnete, tak vám vyjede z podlahy, před vašima očima se složí a je hergot velká. No a když se potom dívat nechcete a to místo opět jako chcete místo té televize, tak ji vypnete a ty panely té telky se složí zpátky. Ta telka zajede dolů do podlahy a aby toho nebylo málo, tak vy s ní můžete otáčet o 180 stupňů. Kámo, to je futuro. Tohle to je to sci-fi, který bych chtěl mega žít. Každopádně tak, či tak, když jsem se díval na cenu, tak 5 mega, no co si budem, za to si můžu koupit celý barák a nějaká televize už tam bude i v ceně. A říkám si vlastně, k čemu by mi to bylo? I kdybych měl ty prachy na to, kdybych měl velký barák a měl 5 mega jen tak, abych to vypláznul za telku, k čemu by mi to bylo? Reálně bych tu telku zapínal jenom kvůli tomu, abych se na YouTube pustil večer takový ty pozadí s tím krbem, jak tam praská ohýnek a to je všechno. Jako asi bych to nevyužil.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Rádio Spin.
1: Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof, no a máme před sebou hru Jeden na jednoho. Běžně se děje, že tady soutěžíme o všechny možný různý hodnotné věci, no a jinak tomu není ani tento týden, protože PSH odehrajou 3.9. svůj koncert v Praze na ostrově Štvanice a já pro tebe mám dva lístky úplně zdarma. Jediný, co potřebuju, je, aby ses připojil na 210 32 30 30, první dva beru, no a vy dva se hezky utkáte o tyhle ty lístečky. Dáme si jednoho Mikulase a jdeme na to.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Je to tak. Byl tady jeden rychlej Mikolas na Rádiu Spin. S tebou je Krištof. No a já už mám na drátě ve hře jeden na jednoho naše dva bojovníky, který se utkají o lístky na PSH. Na lince číslo jedna v levém rohu Roman. Nazdar.
2: Nazdar, let's get ready to rumble. Čau všichni, ahoj.
1: No jejda, a budeš to mít těžký, protože v pravém rohu proti tobě nastupuje Terka.
2: No ahoj, tak, čau. To bude těžký.
1: Čau, Terko.
2: Nazdar.
1: No, tyhle, tak to mám
2: trošku jako, trošku jako morální a etický boj, tyhle, jako jo.
1: Prosím tě, vůbec ne, Terka je bojovnice, takže to dá hezky sežrat, neboj.
2: Přesně, to se mě namaže na chleba jako Ondra včera, veš.
1: Přesně tak. Hele, já jsem trošku změnil téma a dnešní téma bude svátky. Co vy na to?
2: No dobře, no, tak jo, jako jo, takže kdy má svátek Krištof, jo?
1: Ne.
2: Dneska Luděk.
1: Jo, to je pravda, ano, jsem rád, že posloucháš. Terko, ty jsi v pohodě se svátkama? Terka mlčí, takže to asi znamená souhlas.
3: Jo, už slyším, jestli to taková dobrý.
1: Úplně v pohodě, no, úplně v klidu.
3: V pohodě už to úplně není, ale uvidíme, no.
1: Dáme to, neboj, buďte v klidu, jsou to celkem lehké otázky. Jenom připomenu pravidla, já položím otázku a vaším úkolem je křiknout svoje jméno, pokud víte správnou odpověď. Já vás vyvolám a když to bude správně, připisujete si bod. OK?
2: OK.
1: Dobrá, tak pojďme na to. První otázka. Kdy slavíme den vzniku samostatného československého státu?
3: Terka.
1: Terko?
3: 28.10.
1: Ty kráso, dobře, správně.
2: Ty, smaží, ty vole,
1: hezky. Dobře.
2: Zpomalenej, ty vole.
1: No pojď, Romane, jakože aby to nebylo jak včera, ty jo. Druhá otázka, nastražte uši. Kdy slavíme den vítězství?
3: Terka.
1: Terko?
2: No.
3: 8.5.
1: No, Terko, já ti řeknu, že to máš naprosto správně, připisuju ti druhý bod.
2: Tereza, ty vole, já už
1: Romane, tak jako, ale kde to vázne, hele, včera to bylo úplně stejný.
2: Říct,
1: hele, nevadí, mám tu poslední otázku, tak Romane, pojď aspoň ten jeden bod, ať odejdeš se vstycenou hlavou, jako poražený vítěz, jo?
2: A nebo budu dělat, že jsem gentleman, rozumíš, tyhle.
1: Jo, ano, ty to takhle můžeš uhrát, samozřejmě. Já jsem ti říkal, že Terka ti to dá sežrat, kámo, dobře tedy. Jdeme na to, poslední otázka, která osobnost je spojena se státním svátkem 6. července?
2: Román.
1: Romane?
2: Jan Hus?
1: Myslíš? Jsi nějak nejseš jistý?
2: Hele, už nic lepší hodně to nemyslím.
1: Hele, nebudu tě napínat. Máš to samozřejmě správně, ale dnešní ultravin si připisuje Terka.
2: Počkej, ultravin ne, ale
1: no dobře. Ale je to minimálně win, takže...
2: Tady to padně Terko, gratulky, tebe, užij si té začka.
3: Děkuju.
1: Je to tak. Romane, já jsem si trošku říkal, že i pro ty poražený je potřeba nějakou cenu. A říkal jsem si, že kdyby ses náhodou o to pokoušel i zítra, tak tě nechám vybrat téma příštího jedna na jednoho. Tak pojď, okay, měl bys nějaký téma, okay, který bys chtěl dát.
2: Jakože, když se dovolám zítra, tak mi necháš vybrat pátek, jo?
1: No, když...
2: Nebo už toho zítra?
1: No normálně zítra. Normálně, teďka okay. Si prohrál, takže jestli chceš, tak můžeš navrhnout téma na zítra a já ho zpracuju.
2: Dobře, tak prosím tě, dáme si třeba český osobnosti. Když
1: ty kráso,
2: plátkama,
1: dobře.
2: Český osobnosti, to bude
1: píšu dobrý. Si český osobnosti, Romane, ještě jednou ti děkuju, tedy tobě tak gratulky díky. A vydrž mi prosím tě na drátě, já si od tebe opíšu nějaký info.
2: Krásně. Čau.
3: Čau, mějte se, čau.
2: Ahoj, trko.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Krásný dobrý ránko všem ještě jednou u rádia Spin, s tebou je Krištof, teď už taky Vicky, zdůř.
2: Čau.
1: Jak bylo, šílenče. No a my tady máme jeden restík, který je potřeba dořešit, a sice náš dnešní mešápek, který si myslím, že je celkem jednoduchý, tak se ho tady rychle hoďme. Zní nějak takhle, Vicky, nastraš uši, jo?
2: Jo.
1: Úplně easy.
2: Sonáta.
1: Jo, jo,
2: yes,
1: normálně
2: a...
1: je tam Kojo. A Robin Hood.
2: Už
1: jí chode s nimi poslední sonáta.
2: Sonáta.
1: Je to tak, ne asi sonáta. Hele, mám takový pocit, že něco takového tady typoval i D-Cop, pokud se nepletu.
3: Hele, je tam Miniman od 50 Centa.
1: A ano, tohle jsme si taky odhalili chvilku zpátky.
2: Miniman.
1: No a potom...
3: A to poslední mám dojem, že je Kojo, ale nejsem si jistý.
1: Yes, hele, je to úplně v pohodě, Vicky ti to odhalila. No a zbývá nám tady poslední jedna věcička. Přemýšlím, jestli si ji odhalíme rovnou, nebo jestli si ji odhalíme až za maličkou chvilku. Hele, já vám asi ještě chvilku dám, jo, uvidíme. Tak schválně, pustím to v rychlosti ještě jednou. Víme, že je tam 50, víme, že je tam Kojo, hledáme poslední věc, tak kdybys náhodou věděl, dávám ti 2 minutky a můžeš cinknout.
0: Poznal jsi trojici tracků? Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: ladíš Radio Spin, Krištof, a teď už i Vicky s tebou, ještě jednou čus pís, Vicky.
1: Čau, čau, čau.
0: Hele, pojďme si v rychlosti odhalit ten mešápek, protože už jsme skoro tam, odhalili jsme tam 50 Centa, odhalili jsme Kodža, Robina, Zuta, Sonátu. Hmm. Poslední tady tip měl ještě Rudolf.
2: Tím, už jsem měl prostřední track a bude to Prodigy, Smack My Bitch Up.
0: A těsně vedle, u toho Prodigyho už jsem se zastavil, Prodigy to je, ale nebojte, protože tady máme Krištofa a ten to odhalil úplně přesně.
3: Čau, je možný, že jsem slyšel v mošapu Prodigy Firestarter?
0: No to si píš, že jsi slyšel v mešapu Prodigy Firestarter. Kámo, zbožňuju, to jsou fakt věci, na kterých jsem normálně vyrůstal, ty kráso, i já, a to jsem dítě jako po miléniu, že jo?
1: Jo, to jo.
0: Ty vlastně taky. Ty nejsi Gen Z?
1: No jsem.
0: Ty jsi taky, ty jsme dva roky od sebe, ne, nebo kolik?
1: Gen Z, jo, máš pravdu.
0: Dobře, tak se zeptáme tady zástupkyně Gen Z, která tady přebírá po mně. Hele, řešíš nějaký Gen Z témata dneska? Nebo
1: Gen Z témata dneska.
0: Bude to skibidy, nebo jak to bude jako?
1: Jako budeme hledat jehlu v kupce se navíc. A to bych řekla, že spojuje všechny generace.
0: Ty kráso, to je pravda. A bude to hodně skibidy, jehla v kupce sena, nebo?
1: Hele, bude to hodně jako Aura Plus a potom bych řekla, že... Nevím, co jsem řekla právě.
0: Prostě Vicky tady bude farmit tu auru, hele, bude to strašně 6-7 a v tuhle chvíli to vypla většina z vás, takže si dáme počasí. Ty kráso, nechápuj tady tyhle ty slangy už, ale měli jsme svoje. No,
1: já jsem se vůbec nechytla, tyjo.
0: To je v pohodě, buď 6-7 a bude to v pohodě. Jsi tak prostě jo. Aura farmera Luxmaxer. Každopádně, co se dnešního Luxmaxového počasí týče, tak je hodně skibidy, protože po celé České republice průměrná teplota 16 stupňů Celsia. Na většině území máme krásně skoro zataženo, lehce nám tam fouká větříček, takže musím říct, že podzim asi přichází pomalu, ale jistě. Vržou mi klouby, takže já už to poznám. No a co se nějakých denních maxim týče, 22 stupňů plošně po celé České republice. Očekáváme nějaký slabý přehánky, takže pokud razíš někam ven, tak deštníček sebou, pláštěnečka sebou, eventuálně prostě neraž ven a dej si Radio Spin, tu máš Vicky, na tě bude hrát tracky na přání. Kámo, co víc si chceš přát tady, jako co?
1: No není o čem tak. Tady, jako. Všichni tady zůstaňte, já už nebudu skibidovat.
0: To doufám, kámo, to doufám. Okay, tak já se s vámi loučím a slyšíme se zase zítra ve stejný čas na stejném místě. Tak.

Krásný dobrý ráno, od Majku tě zdraví Vicky. Máme středu 26. srpna, no a svátek má dneska Luděk. Takže Luďku, všechno nejkrásnější k svátku. No a pokud si chceš nechat zahrát song, tak rozhodně neváhej, protože nám startuje komunikátor a zavolej na číslo 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. No a teď jdeme ještě tady k tématu Krištofa, který tady prej řešil nějak sousedské soužití, tak teda musím říct, že k tomu taky něco mám, jo. Nade mnou bydlí totiž rodina, no a ti dupou jak stádo slonů. Hele, až mi drnčej skleničky na poličce normálně. Mám pocit, jako bych byla zpátky na safari a to, že tam to bylo krásný, jo, na Zanzibaru, ale místo toho majestátního lva slyším pantátu ze zhora, jak řve GOL! Jo, a několikrát, klidně několikrát za večer, když se zrovna týmu daří. Hele, víš co, já se přiznám, já taky nejsem úplně jako nejvíc ideální sousedka, protože když slyším tohleto dupání a řvaní, tak si říkám, že bych jim taky mohla trošku zadrnkat na ty jejich nervíky. No a tak vždycky spustím tu jednu svoji oblíbenou odrhovačku na klavír, tu jednu jedinou, kterou umím. Jo, je to tak, nebojím se toho, i v 8 večer ještě stále umím spustit. A tak, takže úplná parádinda. Hele, já jsem schopná pilovat hodiny a hodiny, stále to stejný dokolečka. Myslím si, že možná, že si už nemáme potom s těma sousedama co vyčítat. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice, tady je nehoda na D8 na 45. kilometru ve směru na Ústí nad Labem v okolí Siřejovic. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme nehodu na Štěrboholské spojce, potom taky v ulici Ankarská na Břevnově, v ulici Karlovarská. No a pozor, crash je taky na Praze západ, a to na ulici Plzeňská v Chrášťanech. No a tady probíhají momentálně záchranné a vyprošťovací práce, protože se tady srazil osobák s chodcem, takže opatrně prosím. No a zatím to vypadá, že jinak je to ode mě z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký info, zavolej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Yeah. Yeah.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání. No a já už tady mám teďkom vzkaz od Petra.
2: Vicky, tady Petr, jestli můžu, tak bych si dal, řekni, kde ty kytky jsou a bude to pro všechny, ať nám to uteče a mažeme z práce. Tak jo, čau.
1: Jasnečka, čau, mám to tady pro tebe připravený, řekni, kde ty kytky jsou, zahraje ti to samozřejmě hned po dopravě. Na tu se vrhneme právě teď. Rychlá doprava na rádiu Spin. Podívám se tady s tebou teď ještě rychle momentálně přímo na dálnice. Nehoda je na D8 na 45. kilometru ve směru na Ústí nad Labem v okolí Siřejovic. No a pozor, v Praze máme crash na Štěrboholské spojce, kde se zdržíš až 12 minut a crash je taky v ulici Karlovarská. Jinak koukám, že nám poskakuje Nuselák, který čeká kolem nějakých 10 minut navíc směrem do centra. No a jinak nám to tady taky poskakuje na Liberecký směrem do centra. Tady čekej nějakých 7 minut navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně dávej vědět.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Yeah, it's the Wolfman here at Pet Rock Radio. Bringing you that new shit from Nironic and DJ Rich. It's called One.

0: aplikace. Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám zase naši známou partu.
1: Čau Vicky, tady gangbangďáci. Prosím tě, dneska máme v gangbang partě novýho kamaráda, který neuznává hodiny, takže bychom mu chtěli zahrát Always Late od Rizzle Cakes. Díky, čau, gangbangďáci.
0: Díky moc za vzkaz. Co k tomu říct, jaký vůbec je teď čas? No, za mě je ideální čas na to poslouchat Radio Spin. Jedeme na to.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Radio Spin
4: a komunikátor s Vicky.
5: I was actually

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Samozřejmě i v příští hoďce hraju podle tebe, takže neváhej a zavolej si 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Big Tishing, hele, máme středu, tak pojďme to tady spolu rozpálit, jsme přesně v půlce týdne. No a prosím tě, co spolu probereme? Podíváme se na počítačovou hru novou. Normálně gamerský okýnko si tady uděláme, takže dámy a pánové, kdo se tady cítí jako největší gamer, ať nastraží uši, protože jestli jsi říkal, hele, já mám všechny hry v malíku, jo, prostě Assassin's Creed, prostě, hele, ten se mi klaní, Kingdom Come taky, prostě Red Dead Redemption 2, ale pozor, pozor, mám tady pro tebe hru, kterou si myslím, že i ten největší gamer bude mít fakt problém dohrát až do úplného konce. O jakou hru se jedná, tak to ti řeknu už za 3 tracky. Já osobně vím, že bych na to teda neměla nervy. Jako Red Dead Redemption byla pro mě taky katastrofa, ale tohle, nemám šanci. No tak vydrž, vydrž, za chvilku ti řeknu víc, ještě počasí. Tak jo, podíváme se, jak je venku, máme momentálně 16 stupňů Celsia a zataženo v Praze, ve zbytku republiky jak by smet. Dneska odpoledne 25 až 28 stupňů Celsia a převážně čekej polojasno, to je hezký.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skyjizerky.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

Ladíš Radio Spin, u Majku s tebou Vicky. No a teď tady mám výzvu pro všechny gamery. Jako pochopila jsem od přátel, že ta nejtěžší hra ever je Assassin's Creed, jo? Když dohraješ tohle, tak seš king a už tě nic nepřekvapí. Všechny ostatní hry se ti klanějí a říkají, jo, to je v pohodě, všechno už dohraješ, když si dohrál tohle. No a teď bych ráda všem těm mým kámošům jako rozporovala, protože na trhu se objevila úplně nová gameska, která ti vyrazí dech a která tě podle mě jako dožene na pokraji nějakého nervového zhroucení. Ne, jako vážně tě zavaří. Bez legrace. Projekt totiž posouvá populární trend sorting games do extrému. Hráči tady ručně prochází 5 milionů jednotlivých stébel slámy, aby mezi nimi našli jednu jedinou jehlu. Jo, to je prostě hledání jehly v kupce sena, ale je to videohra. Já to nechápu. Hele, hra prý bude postupně dostávat i nějaký vylepšováky a upgradey. A já už teďko úplně z toho dostávám osypky, když si představím samu sebe, jak tohleto hraju. Já bych to nedala. Já ti říkám, že tohleto je výzva opravdu pro ty nejodolnější z nás. Já říkám, já bych se z toho opravdu osypala. Mně je to úplně špatně, když si představím, jak to tam hledám. 5 milionů? Já mám problém jako a ztrácím nervy, když hledám doma klíče. A tohleto si nedovedu představit. A co se týče těch upgradeů, tak jediná podmínka, pod kterou bych to zahrála, tuhle hru, by byla upgrade zapalovač. Že bych jako zapálila tu slámu, všechna by schořila a voilà, jehla v kupce sena objevena. Takže in the flames, jinak by to nešlo hrát, jo, spin.

Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapové historii.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě, teďka Prochy, čau Prochy.
2: Čau, čau.
1: Hele Prochy, co dneska děláš, co právě teďkon zařizuješ?
2: Hele, já mám poslední štaci stěhování, poslední dodávka.
1: Hohoho, a stěhuješ sebe, firmu, rodinu?
2: Sebe, no,

0: Hele, já přeju pevný nervy, už to máte skoro za sebou, takže potom ať se vám krásně bydlí. Už budete potom volat z nového hnízdečka, Prochy.
1: Yes,
0: tak paráda. Tak jo, tak zatím, Radio Spin. Čau,
1: ahoj.
0: Ať to jde.

0: jako bych nikdy nesl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Liberci, a to v ulici Hodkovická. Potom vidím crash taky v Brně, a to v ulici Jedovnická. Teď už mířím na dálnice, tady máme nově crash na D10 na exitu 33 u Brodců. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v připojovacím pruhu ze Spořilovské na jižní spojku. Tak bacha na to, ta nehoda už je přímo na jižní spojce, ale je to vlastně zatím nájezdem přímo na tu jižní spojku. Tak pokud můžeš, použij jiný nájezd. To je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět mě a spinnerům 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: svýho kosinstina.
1: Pojď to rozpárit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: Jestli taky zažíváte nějaký sousedský trouble.
1: Problémy sousedů v paneláku neznám, jelikož bydlíme baráku, ale bydlíme na vesnici, ve který je průměrný věk, si myslím, že tak 70 let. Tam, když vyjdeš ven, tak všichni ti koukají do zahrady, všichni koukají přes ploty, co se tam děje, a jakmile se něco stane, ví to celá vesnice, automaticky prostě. Tady to úplně nenávidím. A asi se taky ostěhuju do města takovou.
0: Jo, známe tyhle živoucí vesnický kamery.
2: Sousedka strašně hodná paní, ale když procházím jejím patrem a je léto, tak ten smrad od koček, takový ten nechutný kočičinec, strašný, no.
0: Kámo, buď rád, že sousedka nechová slony, tyjo. Boban měl ale skvělý point k mojemu problému.
3: Čau, tady Boban. Buď rád, že zatím se o to miminko jenom snažej, protože horší to nastane, když to miminko už tam bude.
0: To mě nenapadlo, kámo.
4: Co se týká toho rušení nočního klidu, tak to většinou takhle bývá spíš já se ženou, no. Ten soused, co dělá ten rámus.
0: Já to věděl, mám tě, to seš ty, Laci, ty ses normálně přiznal, to kvůli tobě se nemůžu vyspat. Ty normálně bydlíš nade mnou, ale já si to s sebou jdu vyříkat osobně, jo. A my se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na ráno.

0: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání. No a já už tady mám teďkon vzkaz od Aničky. Aničko, kde máš své milé, které budeš zdravit?
1: Na Řících ve věznici a chtěla jsem dolar print pro Michala, Pavla a Lukáše od maminky Aničky.
0: Jasnačka, mám to tady připravený. Držte se, Rex Radio Spin. Čavo, hej.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce se společně podíváme na svatby. Ano, už jsem taky v tom věku, kdy svatby řeším. Jako teda ne jakože bych byla holka na vdávání, jo, to jako si ještě dávám chvilku čas, ale jako tohleto je ten můj první oficiální rok, kdy lidi kolem mě začínají mít svoje veselky. Jako fakt, prostě začínám se cítit stará. Ano, lidi kolem mě se berou a tím pádem začínám pomalu, ale jistě jako pronikat do té vnitřní infrastruktury, jak vlastně taková svatba vypadá, no a jak to třeba funguje s takovým svědkem a že vlastně spousta lidí se pere o to být svědkem, no a pak je kolem toho hodně jako neschod a tak a někdo se cítí dotčený, že svědek není, někdo zase nechtěl být svědek, protože je to až moc zodpovědnosti, no a v Ekvádoru to vyřešili, mají to jednoduše pošéfený, no a co se tam teda teďkon vylepšilo, jaký tam mají vylepšovák, tak to ti povím už za 3 tracky. Máš se na co těšit, teď ještě počasí. Fakt crazy, jako budeš koukat prostě. Já jsem nevěřila. No každopádně teď už ti řeknu, jak je venku. Momentálně máme v Praze nějakých krásných 16 stupňů Celsia a zataženo ve zbytku republiky až 20 stupňů Celsia. Na severu čekej nějaký mírný přeháňky. Dneska odpoledne bude 22 stupňů Celsia v Praze a lehké přeháňky. Ve zbytku republiky odpoledne 24 až 26 stupňů Celsia, jenom jihomoravský zase vyskakuje a má až 28, čekej převážně polojasno.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tabou.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a jdeme se podívat na ty svatby. Já jsem teda letos ve svých 24 letech byla poprvé pozvána na svatbu svými přáteli. Jo, doteď jsem byla jen na rodinných svatbách, ale letos jsem byla poprvé ofiko pozvána na svatbu kámošů. Takže to bylo fakt super a to dokonce ne jednou, ale dokonce rovnou třikrát. Jako jednu mám ofiko za sebou, druhá teda proběhla nakonec beze mě, no a třetí měla proběhnout teď na podzim a je odsunutá nevím teď na kdy. Takže sice jsem nakonec byla jen na jedné, ale pozvána jsem byla na tři a to se přece počítá. No tak takhle. Vím, jak se tam řešilo, kdo bude svědek, jo? Jako za mě je tohle dost ošemetný téma, protože sejde se 10 kámošů, no a každý chce být tvůj svědek, že jo? No a teď baboraď? Takže nechceš si je naštvat? No a víš co? V Ekvádoru to pošéfili mega za tebe. Hele, nový zákon umožňuje domácím mazlikům vystupovat v roli svědka. Za mě je to úplná paráda. Už toho využilo dokonce 50 párů, takže už je to ověřený. Tlapku na to bych řekla takzvaně. Takže jak předejít nepříjemnostem na svatbě, kde by se měli lidi zhádat o roli svědka, no tak já mám jasno, jo. Já si určitě pořídím psa, potom se odstěhuju do Ekvádoru, no a tam si hodím svatbu, kde si řekneme své haf, haf.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Ruhaňka, kluci vás poslouchají každý den a poprosili mě o toto přání. Děkuju a zdravím celý oddíl věřících.
1: Díky moc za vzkaz. No a tohle je teda pro vás, pánové, tenhle ten track. Máte dobrý hudební vkus, takže díky moc za výběr. Big Těšink, no a pouštím Fantázii, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, no a já bych tě samozřejmě ráda pozvala na Afterwork Summer Affair Tour. Je to tak, je to tour po celé České republice, určitě už si o tom slyšel a možná už si dokonce navštívil některá města, kde právě ten event proběhnul. Teď v nejbližší době se můžeš těšit na 28. srpna v Teplicích v Café Lipová 33. Bude skvělej DJ set, který zařídí Mike Traffic, Robot, bude tam taky Orion a bude tam pop-up s Jam & Co. To znamená, že se tam dobře najíš. Hele, za mě úplná pecka, je to takovej ten jako příjemný eventík po tom, co máš prostě pracovní den a říkáš si, potřebuji někde načerpat druhou energii, no tak sem přijdeš, máš to zadarmo, budeš tam mít skvělou hudbu, dobře se najíš, hele, za mě parádinda. No a potom taky zvu samozřejmě 9. září do Prahy, kde bude event i s labelem Never Enough, který vlastně, no, label jako streetwear, jo, to znamená, že tam se budeš moc i dobře boháknout, bude to podle mě úplná pečka. A bude tam taky samozřejmě Jam & Co, takže se i dobře najíš a bude tam Mike Traffic, Robot a Ners. Takže za mě totální pečka, můžeš se podívat u nás na stránkách Rádia Spin, samozřejmě i na další data, který tady máme. No tak jo, tak věřím, že se určitě na nějaký akci potkáme. Teď jdeme na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brandýse nad Labem, lomeno Stará Boleslav v ulici Pražská, dál mířím na dálnice, tady je nehoda na D8 na exitu 18, směrem na Německo, je to tady nehoda v okolí Nové Vsi. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme stále crash v připojovacím pruhu ze Spořilovské na jižní spojku, takže bacha na to, pokud můžeš, vyhni se. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně dávej vědět. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
1: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
3: Pusám něco jiného, prosím, spinné.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teď vzkaz od Michala.
2: Ahoj Vicky, tak já bych tě poprosil zahrát dneska Mega M a Funky Party a bylo by to hlavně pro moji ženu, že jí moc lásenkuju a dcerku taky a pro tebe do studia.
1: Díky moc za vzkaz, to je krásný, tolik lásky v éteru. No tak já už vám jdu pustit tu Funky Party na cestu, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma poslední hoďka komunikátorů. Je to tak, utíká to tady s váma takhle dopoledne, takže rozhodně neváhej a ještě si zavolej o svůj track 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku Vic Těšink. No a prosím tě, teď si dáme ještě počasí, protože koukám, že momentálně máme v Praze 17 stupňů Celsia a zataženo. No a ve zbytku republiky kolem 20 stupňů, nikde žádné sluníčko, tyjo, koukám, že v Pardubicích dokonce i lehký deštíček. Dneska odpoledne budou maxima na nějakých 24-25 stupních Celsia. Čekej spíš polojasno, převážně zataženo. Koukám, že na jihu můžou být nějaké přeánky. No a jediný kraj, který nám tady vystupuje, je jednoznačně Jihomoravský, kde je 28 stupňů. Já fakt mrkám, koukám, nevěřím. Každopádně, kdybych to tady porovnala, tak třeba v Jihomoravském kraji dneska bude stejně teplo, jako je teď na Korfu, kde je taky 28 stupňů a polojasno, takže úplná paráda. Jednoduše, kdo je teďkon v Brně, může se cítit jako na dovolence.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě, že je taky treky na přání. No a já už tady mám teďkon vzkaz od dalšího spinera. Tak co pak to bude?
2: Ahoj Vicky, zdraví tě Laci autobusátor. Pus mi sem do autobusu, prosím Ektora, ty číčo, zmiz. Ať se mi líp řídí, děkuju a přeju hezký den.
1: Ty bláho, já musím říct, pojem autobusátor je teda ale úplně skvělej. Hele, Laci, a jaký autobus teda jezdíš? Poznaj tě spineři, když je vezeš zrovna ty, protože to by mě vážně zajímalo.
2: Jezdím linku 347 mezi Hostivicema a Zličínem a tyhle ty pecky pouštím i lidem. Takže díky a mám naladěný rádio Spin, takže pozdravu z autobusu a mějte se, čus.
1: What? Takže ty pouštíš tyhle ty pecky, no tak to je ale úplná pecka. Takže spineři, Laca za volantem rozhodně poznáte 100%, protože Laciho bus podle mě duní v rytmu rádia Spin pořádně nahlas, takže cením a teda myslím, že si asi v blízké době budu muset udělat výlet tyho do Hostivic, protože to bude totální jízda.
3: Povídám si sám se sebou, protože s tebou je to voho. Poslouchám tě minutu a nechci tě znát.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání. Tentokrát tady mám spinnerku Barču.
2: Čauky, čauky. Hele, jelikož jsme dneska zase kdo vyhráli lístky na PSH, tak bych si přála prostě nějaký PSHčka. Je to na tobě, pustám, co by si zrovna chtěla, tak děkuju, čau, čau.
1: Tak skvělý, čau, čau, čau, Barčo. Ještě jednou gratuluju k výhře, protože PSAčka tady budou už 3. září, budou mít zase svůj velký legendární koncert na konci léta, takže rozhodně chytej ranní soutěž s Krištofem, kde můžeš soutěžit o lístky tady na rádiu Spin, anebo případně kupuj lístky, protože ještě jich tam pár je, takže myslím si, že se tam můžeme i potkat, bude to totální paráda. No a teďkon jsem si řekla, hele, co jiného tam dát, než můj rap, můj svět, a všichni můžeme rapovat společně. Jo, jo, rap je náš.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak tady to teď vypadá v pohodě a průjezdně, takže se přesouvám rovnou na dálnice. A pozor, tady se nám to štosuje přímo před Brnem v okolí Rosic směrem na Brno a dál na Ostravu. Čekej tady nějakých 12 minutek navíc. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme crash v ulici Spořilovská, potom taky na Výpadové. Tak bacha na to, jinak to vypadá, že Praha je vcelku průjezdná, samozřejmě, že nám červeně svítí centrum a pár minutek navíc můžeš čekat na Nuseláku a taky na Wilsonově směrem do centra, ale jinak to je právě v pohodě. Takže tohle je zatím ode mě vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě ozvi se 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin Radio.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: na Penedy. Mediální partner Radio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: V zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jam & Co. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school a

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusťte něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Vyprcám. Au.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání a normálně neuvěříš tomu, jak koukám a najednou tady u nás v těch hlasovkách tady fotka od Klárky. Kláry, vážně si mě tím potěšila, překvapila. Klárka je moje nejlepší kamarádka, ale teďkom přes léto jsme se totálně míjeli, takže jsme se neviděli třeba No to už bude zase víc jak měsíc, Kláry, že jo? Takže tohle mě neskutečně potěšilo. Mám tady fotku Klárky na cyklokole a k tomu taky vzkaz.
2: Ahoj Vicky, zdravím do rádia, doufám, že se máš krásně. Anyways, jedu na cestě z Radotína a chtěla jsem se zeptat, jestli bys náhodou nechtěla dneska večer nebo od 7 vyrazit na Critical Mass na kole po Praze a můžeš mít trikolo zdarma.
1: To zní úplně skvěle, Kláry. Tyjo, já jsem na to zrovna koukala, Critical Mass, já vím, že ty jsi velká cyklistka a já to lik ne a je to fakt vlastně i kvůli tomu, že pohybovat se na kole po Praze je za mě docela velký jako vabank, je to dost nebezpečný. No a právě každou poslední středu v měsíci tady koukám na Critical Mass, což je akce, kde jedeš na kole ve velké skupině, takže seš v bezpečí. No a je to vlastně na to, abychom si připomněli, že za každou statistikou je lidský život, takže vlastně bych tím ráda řekla, tyjo, lidi, pojďme být k sobě ohleduplní na té silnici, patříme tam všichni, jak ty auta, tak samozřejmě i ty cyklisti, ty cyklopruhy jsou často různý, zamotaný, zmotaný, takže pojďme na sebe být hodný, no a díky Kláry, že jsi to tady řekla, já říkám ano, takže dneska v 7 večer budu před Rudolfínem na Critical Mass, protože rozhodně si nemůžu nechat ujít jízdu Prahou, kterou se normálně neodvažuji udělat, takže vidíme se tam, no a co spinere, vidíme se tam taky, Kláry, tobě posílám největšího cyklistu rapové scény a to Buku, užívej Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky Jirka, čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Hele Jirko, normálně my jsme tady dneska řešili úplně skvěle jako svatby, protože ty jsi už takový matador svatební,
1: jsem,
0: bych řekla.
1: Jsem, bohužel.
0: Já už se tady z Jirky dělám legraci a kdykoliv se zeptám, co dělá, taky buď na svatbě, nebo je na rozlučce, anebo už zapíjí dítě. Jo, to je jakoby úplně takový jako typický Jirkův víkend, bych řekla.
1: Hele, tak když se pak dostaneš už do nějakého věku, tak všichni ty tví kamarádi už prostě všechno tohle jako zažívají, takže nedá se svítit.
0: Do toho prostě bouchnou, no. Hele, tak si představ, že v Ekvádoru jsou normálně, počkej, ještě jedna, ještě předtím. Co svědci, byl jsi někdy za svědka?
1: Byl jsem jednou za svědka a to jsem byl mýmu bráchovi.
0: A jinak jako, když jdeš na ty ostatní svatby, vnímáš tam nějakou jako tenzi takovýho toho jako, kdo bude ten svědek?
1: Vlastně ne, já se vlastně modlím, abych to nebyl já, protože já tam chci jenom prostě přijít a nic neřešit.
0: Jo.
1: A jakmile jsem svědek, tak musím něco řešit, takže to je jediný moje přání, abych to nebyl já.
0: Hele Jirko, tak v tom případě pro tebe mám dobrou zprávu, protože když se bude pořádat další svatba, kdybys měl být svědek, neměl být svědek, prostě když pojedete do Ekvádoru, tak za tebe to svědkovství může vzít pes.
1: Hezky.
0: Oni tam mají nový zákon normálně.
1: Dobrý.
0: Jo, jo, jo, takže teď už to můžete nechat na vašich čtyřnohých parťácích, protože někteří vaši čtyřnozí kamarádi prostě chtějí mít klídeček a chtějí si to tam užít prostě a neřešit, viď?
1: Tak to je dobrý, že to tam jako takhle odštěkne za mě.
0: Jo, vyloženě. Hop. Já jsem si to taky říkala. Jirko, my máme úplně stejný nastavení. Já taky říkám, nechávám to psům a kočkám. A nebo křečkovi Fredovi.
1: To jsme neměla říkat, protože teď až půjdu na nějakou svatbu a bude se tohle řešit, tak hned to vytáhnu, že proč to teď musím dělat já, když to může dělat tvůj pes, prosím tě.
0: To je výborný, ale jako řekla bych, že třeba zlatý retrievři si to musí hrozně užívat prostě.
1: A jsem pak zvědavej teda, protože svědek vždycky zařizuje i rozlučku se svobodou, tak jak to ten zlatý retriever pojme.
0: Bude velká kakací procházka. Pecka. Hele Jirko, co budeš řešit ty?
1: My se podíváme do světa hudby, podíváme se na novou desku, kterou zítra bude vydávat IDEA společně s Jamesem Coulem. Mrkneme taky ale do světa videoher, protože teď se děje docela velký drámo okolo nadcházejícího vydání GTA 6.
0: Aha.
1: A je to docela ostrý.
0: Aha.
1: Jsou tam zapojený FBI, soukromí detektivové a tak dále, takže dějou se tam fakt jako šílený věci.
0: Hey, Jirko, tak na tohle se těším, zní to jako takový nějaký jako opravdu námět na velmi zajímavý, dobrodružný seriál, bych řekla.
1: Takovej Joker možná bych řekl trochu.
0: Tak snad se zasmějeme, nebudeme plakat. Budeme se těšit, já už jenom řeknu, jak je venku, 19 stupňů Celsia a polojasno ve zbytku republiky až 23 stupňů, momentálně v Libereckém kraji slabý deštík, odpoledne teploty kolem 25 stupňů Celsia, pouze Jihomoravský kraj má výjimku a má tady 28 stupňů Celsia, což momentálně mečuje plus minus Zadar, kde je taky 27 stupňů a polojasno, takže v Brně a v Zadaru je momentálně krásně. Když se podívám na zítřek, tak tady máme taky bez deště suchou nohou projdeš kolem 27 stupňů až 30 stupňů Celsia. Zase se bavíme o Brně. Tam je prostě krásně.
1: Jsou dovolenkové teploty.
0: Přesně tak. Tak užívejte ty koncírko a já se budu těšit zase zítra. Ahoj.

Posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou Jirka, my já tě vítám při středečním odpoledni tady u pořadu Spin Extra. Dneska máme 26. srpna, svátek tak slaví Luděk, takže všem Luďkům přeju jenom to nejlepší. My se dneska společně podíváme na velký drama, který se aktuálně děje kolem GTA 6. Víc si řekneme už za pár minut. Jinak James Cole nejenže připravuje na září novou desku s Hugo Toxem a jejich KO Crew, ale taky už zítra vydává další desku společně s Ideou. Je to věc, která vznikla už při nahrávání desky Dan, takže o tom si dneska taky povíme. Za hodinku si pak dáme naší pravidelnou hádanku 3 v jednom. No a po celou dobu taky tady samozřejmě budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, a my už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

Posloucháš Radio Spin, teď tady mám jedno drama z gamingového světa. V listopadu má konečně po x letech vyjít GTA 6.

Vlastně se ještě k tomu vůbec nevyjádřili, ale do pátrání tak zapojili FBI, aby vypátrali právě tohodle hackera. Bůh ví ještě, kdo všechno se do tohodle pátrání zapojil. Už se dokonce na internetu objevují i nějaký záběry, jak soukromí detektivové klepou někomu na dveře. No a samotný Cyberleak napsal, že pokud ho zatknou nebo se mu cokoliv stane, tak zveřejní konec GTA 6 na internet. Musím říct, že to je fakt hustý. Je to prostě jak Joker z Batmana. Já jsem osobně zvědavej, co se bude dít dál. No a jenom takový varování pro tebe, rozhodně nestahuj nic na netu, co není z oficiálních zdrojů. V poslední době se ještě v téhle souvislosti objevuje spousta fejků se stažením plný verze GTA 6 a všechno je to fake, je to virus, takže bacha na to. Posloucháš Radio Spin, teď už se vrací.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Dneska ráno jsem se vám svěřil se svýma trablema se sousedama, který se, jak to říct, každý den snaží o miminko. Nechtěl jsem v tom být sám, tak jsem se vás zeptal, jestli taky zažíváte nějaký sousedský trable.
2: Problémy sousedů v paneláku neznám, jelikož bydlíme baráku, ale bydlíme na vesnici, ve který je průměrný věk, si myslím, že tak 70 let. Tam, když vyjdeš ven, tak všichni ti koukají do zahrady, všichni koukají přes ploty, co se tam děje, a jakmile se něco stane, ví to celá vesnice, automaticky prostě. Tady to úplně nenávidím a asi se taky ostěhuju do města takovou.
1: Jo, známe tyhle živoucí vesnický kameny.
3: Sousedka strašně hodná paní, ale když procházím jejím patrem a je léto, tak ten smrad od koček, takový ten nechutný kočičinec, strašný, no.
1: Kámo, buď rád, že sousedka nechová slony, tyjo. Boban měl ale skvělý point k mojemu problému.
4: Čau, tady Boban. Buď rád, že zatím se o to miminko jenom snažej, protože horší to nastane, když to miminko už tam bude.
1: To mě nenapadlo, kámo.
5: Co se týká toho rušení nočního klidu, tak to většinou takhle bývá spíš já se ženou, no. Ten soused, co dělá ten rámus.
1: Já to věděl, mám tě, to seš ty, Laci, ty ses normálně přiznal, to kvůli tobě se nemůžu vyspat. Ty normálně bydlíš nade mnou, ale já si to s sebou jdu vyříkat osobně, jo. A my se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

Na D11 aktuálně vidím velký zdržení u 31. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže to dávej určitě bacha. Bacha potom dávej taky na D6, tady si postojíš u 23. kiláku, kde se to štosuje ve směru na Prahu. No a v neposlední řadě dávej bacha taky na D4, 34. kilometr ve směru na Příbram, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. V regionech aktuálně nevidím žádný velký štosovačky, ani žádný nehody. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka směrem na Dobříšskou, tady nějakou tu minutku lehce taky nabereš. V Řeporích, nebo respektive Pražský okruh v okolí Řeporí, tady se to taky štosuje, takže na to dávej taky bacha. A vidím tady taky jednu nehodu, a to v ulici k Barandovu. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automotospin.

0: přesně podle tebe, takže jestli máš samozřejmě nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl, aby zazněl tady v éteru, tak ho tady můžeš naladit buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Nějaký vzkaz už tady od vás mám, tak co to bude?
1: Čauky, čauky, helejte, mohli byste tam pustit nějakou raketu od Gleba? Díky moc. Okay.
0: No tak jo, jedna raketa od Gleba už právě teď letí do našeho éteru. Ty užívej příjemný středeční odpoledne.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve středečním Spin Extra. Čtu tady teď jeden článek, kde se píše, že Česká republika se objevila na druhém místě zemí s nejstarším vozovým parkem. Starší auta v průměru mají v Evropě už jenom v Řecku. Hraje tady ale taky velkou roli, že spousta lidí, když si koupí nový auto, tak si to starý taky nechá tady u nás v České republice, což teda ve světě rozhodně standardem není. Tak to by byla jenom taková zajímavost. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdem se ještě v rychlosti podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak tam už se nám krásně vyjasní a maxima ty budou dosahovat až 27 stupňů. Spin Radio.
1: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny a nějaký drobáky k tomu, to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména se společným pojítkem, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Izomandias.
1: Celý život to byl sen, dělat jenom hudbu každý den.
0: Taky Lukas Doup.
2: Čekám na ty lůze.
0: A nechybí ani Jixon.
3: Je to stejná cesta, na který nemám vyslaný růže. Jen jsem už dávno.
0: Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo spojovat tuhle trojice jmén, Izomandias, Lukas Doup a taky Jixon, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak uvidíme, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Rádio Spin!

Můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapové historii.

0: Ladíš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Izomandias, Lucas Dope a taky Jixon. Tak si jdeme poslechnout, co typujete.
1: Ale nebo je to společná skladba Sněhanoční můry?
0: Tak Sněhanoční můry to nejsou, není to ani žádný jiný track. Dneska se jedná o něco, co tahle trojice založila. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohl založit Izo, Lucas a taky Jixon, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin. Zároveň taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30.

0: A máme tady i Jixna.
1: Je to stejná cesta, na který nemám vyslaný růže.
0: My už teda víme, že hledáme něco, co tahle trojice založila, ale nebyla to jenom tahle trojice, bylo jich tam ještě o něco víc. To založení proběhlo v roce 2015 a byl to začátek velký hudební revoluce u nás, který se ale Lukas Dope, na rozdíl od ostatních z téhle trojice, potom už neúčastnil. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Iza, Lukase Doupa a taky Jixna, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin na D11, i dál vidím velký zdržení u 33. kilometru, kde si postojíš obousměrně, takže na to dávej určitě bacha. Obousměrný zdržení vidím taky na D10, a to u 46. kiláku, stejně tak obousměrnou štosovačku hlásí i D8 u 43. kilometru. Regiony takty aktuálně jedou bez obtíží, když se pak podíváme na silnice v Praze, tady velký zdržení hlásí Kbelská ulice, kde si postojíš ve směru ven z Prahy. Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně, lehce se štosuje taky Dobříšská ulice, nebo třeba taky Bubenečský tunel, a to směrem na Povltavskou. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při středečním odpoledni někde číhaj, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat jména Izomandias, Lukas Doub a taky Jixon. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, takže si jdeme poslechnout vaše tipy. My teda víme, že hledáme něco, co tahle trojice založila. Tak jdeme na to.
1: Čau Jirko, je to Social Gang.
0: Těsně vedle, Social Gang to není. Jdeme dál.
2: Já si myslím, že to bude, že Jixon, Izo i Lukas Doub založili label 420 x Izo.
0: Neboli Izo Empire, neboli také Izo Gang, no a mám tady ještě jednu hlasovku.
3: Podle mě založili Izo Empire.
0: A tady to máme potvrzený a samozřejmě je to přesně tak. Tohle je trojice, která byla členy Izo Empire v době, když se z tohohle labelu vyvinul label Million Plus v roce 2015, takže tohle je v podstatě i zakládající trojčlenka labelu Million Plus. Zároveň tam s nima ještě byl taky Konex, Deky a tak dále a tak dále. Každopádně těch správných odpovědí se tady dneska objevila hromada, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase v příštím týdnu tady na rádiu.

0: Posloucháš Rádio Spin, doufá, že máš pohodovou středu, a to ať už seš na pláži jako Orion, nebo třeba v práci, v pohodlí svého domova. Každopádně kdekoliv seš, tak na všechny tyhle místa si můžeš tady nechat zahrát svůj oblíbený track, protože následující hodinku budu hrát hlavně podle tebe, takže tady laď svoje oblíbený pecky, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Jinak dneska máme 26. srpna, svátek slaví Luděk, takže všem Luďkům přeju jenom to nejlepší. No a my se už za pár minutek podíváme na jednu velkou novinku od Idei a Jamese Cola. Ještě předtím ale mrkneme taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, je tam pod mrakem, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak tam už se nám to krásně vyjasní a vysluní a maxima budou až na 27 stupních.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

96.3 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, není to tak dlouho, co James Cole a IDEA vydali svoji desku Done, potom taky desku Well Done, se kterýma slavili obrovský úspěch, dokonce za ně vyhráli i Anděla. No a teď přicházejí s další deskou, bude to deska, která ponese název Alibi Jones a nebudeme na ní čekat dlouho, protože tahle deska vychází už zítra večer. Je to tak, zítra večer nová deska James Cole IDEA, Alibi Jones, tak podle idei je to entita, která se zrodila během natáčení alba právě Done a podle jeho slov tak je to stín, který uniknul ze spáru dobra a jeho hlavním cílem je nevyhrát Anděla. No tak cíl je to teda ambiciozní, uvidíme, jestli se to Coulovi podaří. Každopádně musím říct, že James Cole aktuálně zažívá svůj prime, protože, jak už jsem říkal, velký úspěch alba Done a taky Well Done, teď přichází Alibi Jones, v září máme dostat ještě desku od K.O. Crew, takže James Cole společně s Hugo Toxem po letech opět na stejných beatech, takže jsem velice zvědavej, co nás ještě všechno čeká. Ty už si teď můžeš dát první takovou vlaštovku právě z alba Alibi Jones, je to Alibi Freestyle, který najdeš na všech streamovacích platformách, taky na YouTube, no a zítra už teda celá nová deska. Bude tam 19 tracků, featy od Payna, Jet Willis nebo třeba Star Prince a já za sebe musím říct, že se těším neskutečně. Tak jo, Radio Spin.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem za...
1: Posloucháš Radio Spin, máme tady středu, no a středa to je takovej krásný den, který dělí ten pracovní týden na tu část, která je opět blíž víkendu. No a jestli třeba už teď přemýšlíš, co budeš o víkendu dělat, tak hned v pátek můžeš vyrazit do Teplic, protože v Teplicích proběhne další Afterwork, což je akce od Mikea Trafika, který tam teda sám zahraje svůj DJský set, společně s ním taky Orion nebo Robot, no a zároveň tam bude taky pop-up jeho restaurace Jam & Co., která letos slaví desetiletý výročí, takže i dobroty z téhle restaurace tam budeš moct ochutnat. Jinak vstup na tuhle akci je úplně zdarma, takže tam může přijít úplně kdokoliv, takže rozhodně vyraž, třeba se tam společně potkáme. No a všechny další zastávky, které nás ještě letos čekají, tak na ty můžeš mrknout na našem webu radiospin.cz. No a když už jsme u Mikea Trafika a zároveň taky u PSHček, tak příští týden ve čtvrtek vyraž rozhodně na Štvanici, protože tam v Mystic Skateparku proběhne největší show letoška právě PSHček. Jestli chceš vyhrát lístky, tak rozhodně poslouchej ještě zítra po zítří Spin ráno, kde se o ně soutěží. Takže třeba se uvidíme společně i tam. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11, ideál obousměrný zdržení hlásí 33. kilometr, dávej na to určitě bacha. Obousměrnou štosovačku hlásí i D8, a to u 44. kilometru. Postojíš si ale třeba taky na D5, kde se to od 12. kilometru štosuje ve směru na Prahu, no a taky na D1 je zasekaný příjezd do Brna. Regiony jedou stále úplně v pohodě, mrkneme rychle ještě teda na silnice v Praze. Tady si postojíš především v Bubenečském tunelu, kde se to táhne směrem na Povltavskou, taky jižní spojka směrem na Barandák, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, k Belská směrem ven z Prahy, tady se to taky štosuje, no a postojíš si třeba taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Takže jezdi hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: něco jiného, prosím, Spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe. Ideál tady na rádiu Spin hraju přesně podle tebe. My už tady v rámci pořadu Spin Extra máme dnešní poslední track na přání před sebou, tak si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
1: Čau Spine, tady máte zahraje něco pro kluky do Jiřic. Díky a všechny spinéry pozdravu.
0: Tak jo, od Matese tady dostáváme jednu pecku, já jsem vybral Dolara, takže doufám, že si to všichni užijete. Užívej pohodovou středu, jestli seš někde na cestách, tam dávej hlavně bacha. V práci tam ať ti to hezky od ruky, přeci jen středa, to už je takovej krásný den, který mění ten týden na tu část, která je opět blíž víkendu, takže víkend zasloužený už je opět za rohem.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra, už tady nejsem ve studiu sám, je tady se mnou Maty, čau Maty.
1: What's up?
0: S Matym se tady můžeš těšit na chill na spinu, ještě předtím ale jsme tady si řekli, že probereme GTAčko. Těšíš se na nový GTAčko na šestku, zahraj si to vůbec?
1: Hele, já jsem na to hodně zvědavý, jako upřímně mně to přijde, že je to hrozně přehypovaný a že jako tomu Rockstaru to vůbec nepřidává, protože já si myslím, že ta hra bude super, že to bude absolutní banger, ale zas na druhou stranu podle mě lidi čekají něco, co je nereálný. Podle mě to bude normální hra prostě.
0: Je to něco podobného jako možná třeba s Cyberpunkem 77, že
1: jo,
0: taky na to byly strašně velký očekávání a potom jako docela zklamání, i přesto, že to byla skvělá hra.
1: Jo, byla skvělá, ale vlastně, nebo takhle, on tam byl velký problém, že to bylo zabagovaný jako blázen, protože to nestihli vůbec, ten release, něco jako Hip-Hop Camp, ale... Jako já si myslím, že to bude něco velmi podobného. Jako my dostaneme podle mě skvělou hru, ale bude to přece jenom prostě hráno.
0: Viděl jsi nějaký videa, který dává teď ten Cyberleak, jak líkuje ty videa z té hry?
1: Koukal jsem, jakože vypadá to skvěle, grafika vypadá skvěle, ta mapa vypadá skvěle, jako ono se to dost plete mně, teda hlavně s těma líkama, který jsou AI, protože teď, jak jsme, já jsem tady řešil AI, no a mimo jiný AI taky je ve videohrách, nebo respektive tyhle ty líky, lidi se snaží prostě na to mít čísla, že vydávají jakoby údajný líky na GTAčko, ale je to AI, takže vlastně se mi to tak hodně mísí, takže nevím vlastně, kolik jsem viděl AI videí a kolik jsem viděl těch pravých.
0: No tady ten Cyberleaker, tak ten teda všichni si taky mysleli, že to jsou AI jenom videa vytvořený, ale potom teda zaskočil všechny, když vystřílel svoje jméno do zdi, tak to už si asi samotný Rockstar i řekl, jo, to je trochu blbý, on asi tu hru fakt jako má. A teď, co jsem čet poslední věci, že FBI je do toho zapojená a prostě jako šustrujou se různý discordový servery a všechno.
1: Potom Microsoftu chtěli ty údaje.
0: Je to docela jako velký, docela velký trouble si myslím, že jako teď řeší v Rockstaru.
1: Reálně tohle je zločinec prostě století, jako. Ten, co má GTA 6.
0: Je to, hlavně ještě to má na kompa. Na kompa to má víte s ročním spožděním a on už si
1: pravda
0: na kompu hraje. No tak, každopádně vy všichni, co se těšíte na GTAčko, tak můžete dát vědět buď Matymu nebo mě zítra, na co se těšíte nejvíc a jestli budete pařit, jestli si budete brát volno třeba na den releaseu, to si myslím, že spousta lidí bude dělat. Každopádně, ještě než sem Matyho pustím, tak se taky podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, máme tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek republiky. Zítra tady vidím, že se nám oteplí, krásně se nám vyjasní, maxima se nám vyšplhají až na 27 stupňů. Tak užívej pohodovej zbytek dnes, Maty, a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Za 2 minuty jsou 4 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Dáváš si Radio Spin, s tebou je tady už od 4 Maty a společně tady budeme felit až do 7 s Chillem na Spinu. Čeká nás toho klasicky vela, rozebereme velkou kauzu Ektora, taky pokecáme o povoláním syn a dcera, čeká nás taky rap DNA, kde ti pouštím sample a ty hádáš, z jakýho rapovýho tracku to je. A samozřejmě si zahrajeme i něco na přání, takže si volej na 210 32 30 30 nebo si pošli voiceovku do naší mobilní apky Radia Spin. Takže začínáme, s tebou je Maty a tohle je Chill na Spinu.

Právě posloucháš Radio Spin, taky chill na Spinu, s tebou je tady taky Maty a už máme před sebou naše první téma a to je Hector a jeho kauza. Včera to doslova zdemolovalo všechny socky a celý český internet, takže už si o tom určitě slyšel, ale jestli ne, tak tě Maty prozradí, oč jde. Hector totiž dostal podmínku a to na docela dlouho, konkrétně na 3,5 roku plus 200 000 korun pokutu. Ptáš se za co? Jedná se o dva případy. První je z roku 2024, kdy měl údajně dát pěstí týpkovi, který ho vybržďoval, a ten druhý je z roku 2025, kdy měl údajně napadnout pepřákem staršího týpka s mladým synem, který mu ukopli zpětný zrcátko na autě. Všechno tohle info je údajný a samozřejmě řešený soudem. Verdikt je každopádně platný, ale všechny okolnosti jsou jen spekulace nebo doslova novinářský pravdičky z bulváru. Takže určitě tady nebudu soudit nebo plivat na Hectora, protože to info není prostě 100% ověřený. Na každém prochu pravdy trochu a určitě podmínka 3,5 roku není za nic, ale hele, známe dnešní dobu, kdy každý volá benga za všechno a každý za sebe dělá chudinku, i když to třeba není tak horký. Rozhodně ale neháním, nicméně počkáme se určitě na oficiální vyjádření, trošku víc ofeko a na hlavně jeho vyjádření a z toho já pak budu usuzovat. Tohle je Matyho zpravodajství a taky Radio Spin.

0: taky zažíváte nějaký sousedský trable?
1: Problémy sousedů v paneláku neznám, jelikož bydlíme barák, ale bydlíme na vesnici, ve který je průměrný věk, si myslím, že tak 70 let. Tam, když vyjdeš ven, tak všichni ti koukají do zahrady, všichni koukají přes ploty, co se tam děje, a jakmile se něco stane, ví to celá vesnice, automaticky prostě. Tady to úplně nenávidím a asi se taky odstěhu do města takovou.
0: Jo, známe tyhle živoucí vesnický kamery.
2: Sousedka strašně hodná paní, ale když procházím jejím patrem a je léto, tak ten smrad od koček, takový ten nechutný kočičinec, strašný, no.
0: Kámo, buď rád, že sousedka nechová slony, tyjo. Boba

0: Rychlá doprava na Radio Spin, pardon, nejdřív si dáme samozřejmě naše další téma, tladí samozřejmě Radio Spin, taky chill na Spinu s tebou je Maty. No a zrovna dneska, když jsem vstával, tak jsem se zamyslel, jaký by to asi bylo, kdybych vůbec vstávat nemusel. Jak to myslím? No tak, jaký by to asi bylo, kdybych byl povoláním syn. Nemusel bych chodit do práce, nemusel bych vstávat, nemusel bych se stresovat s bydlením a nájmem a prostě bych si jen užíval fotrovu kreditku. Upřímně, pak když jsem si dával ranní kávu, tak jsem si vlastně řekl, že bych to asi ani nechtěl. Protože když v tom životě je všechno zadarmo, tak pro co bych se vlastně měl hnát? Vlastně bych si ani, nevím, zbláznil bych se nudou a vlastně bych se ani nepřipadal jako chlap. A pozor, tenhle ten pocit není vůbec u takovejhle lidí vzácnej. Třeba taková Northwest, což je dcera Kanye Westa, se teď o podobné věci vyjadřovala. Ona je teď úplně, totiž na úplně jiném levelu, ta fakt v životě nemusí vůbec nic a pravděpodobně ani její děti nebudou muset nic. Každopádně zmínila to, že až bude plnoletá, tak chce chodit do normální práce jako normální člověk na směny. A tou prací je Starbucks. K tomu samozřejmě chce dělat hudbu jako táta, každopádně já jsem zvědavý, jestli to je prostě reálný, jestli to není nějaká její naivní představa, nebo jestli si u ní prostě nikdy můžeš objednat to kafe. Třeba z té práce odejde za týden, ale třeba taky ne. Já ji vlastně docela fandím a tenhle ten take je za mě vlastně docela sympatický. Teď už konečně rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme nejdřív s dálnicema, ty jsou momentálně relativně sízný, každopádně si postojíš hlavně na D1, a to před Brnem. Tam to popojíždí od 180 km na nějaký dvoustej a zdrží se tam cca 30 minut. Regiony jsou momentálně clear relativně, v Brně popojíždí každopádně ulice Opuštěná a Zvonařská a v Liberci si postojíš na 35C v centru. Přesuneme se každopádně rovnou do Prahy. Tam je momentálně zasekaný pražský okruh a to u Štěrbohol, hlavně u aeroparku na Průmyslový. V opačném směru to popojíždí od Záběhlic, taky k aeroparku na Průmyslovou. Zasekaná je taky pražský okruh u Braníku, taky je zasekaný okruh u Řeporí, tam je taky bouračka. Sjezd na Barandov taky popojíždí, zasekaná je potom v centru Dobříska, potom v centru Nuslách směr Legerka, taky Vilzonka, Davidský kulaťák, postojí se taky chvilku na Evropský, tam je Bouračka u Divoký Šárky a hustší momentálně taky Bělohorská u Ladronky. K dopravě zatím všechno, za chvilku dáme ale track na přání a potom pokecáme, co nás čeká příští hodince.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spéry, nejvíc rapu v republice.
3: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Spin.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je taky Maty, právě hrajeme přání z naší mobilní aplikace, protože mi Rony poslal před chvilinkou hlasovku.
2: Nazdar Maty, prosím tě, zahraj nám tam, prosím tě, pro mě, pro Matyho a pro Láďu tady na hřiště při basketbalu, tak nám zahraj, prosím tě, Bow Wave, Wady. Dík moc, hezký den všem, čus.
1: Jasný kámo, pro Ronyho, Matyho a taky Láďu, dáme tam Wady, Bow Wave, taky samozřejmě všem spinnerům, užívejte track.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin, Chill na Spinu a taky Matyho. Už jsme tady probrali Ektora a jeho podmínku na 3,5 roku, taky jsme řešili Northwest a povolání syn. No a protože bude za chvilku 5, tak nás čeká rap DNA, kde ti pouštím sample a ty hádáš, z jakýho hiphopovýho tracku to je. Takže vohu repráky na max a pozorně poslouchej, ať ti to neuteče a hlavně, ať to poznáš. Svoje tipy mi pak posílej buď to voiceovkou do naší mobilní apky, a nebo mi sem prostě zavolají na 210 32 30 30 a můžeš mi tvůj tip sdělit live. Takže buď ready, rap DNA totiž chvilku po celý začne. Ještě předtím se podíváme ale taky na počasí, venku je právě 20 stupňů, lehce pod mrakem, k večeru to bude padat na nějakých 18, přes noc bude nejnižší teplota 14 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 18 stupňů a konečně by mělo být zítra krásně, protože by se to mělo vyšplhat až na nějakých 28 stupňů a mělo by být slunečno, takže paráda, s tebou je Maty, ty posloucháš Chill na Spinu a my jedem dál, rap DNA už za chvilku.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Zbrašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat

Spin, Mateo na mic, taky chill na spinu, a protože je po pátý hodině, tak nás čeká klasický rap DNA, kde ti vždycky pustím sample a ty hádáš, z jakýho hiphopovýho tracku to je. Pravidla jsou jednoduchý, pustím ti tady nejdřív ten sample, a to třikrát, a ty mi posíláš svoje tipy voiceovkama do mobilní apky, nebo mi sem rovnou voláš na 210 32 30 30. Takže se neboj se ozvat, já ti hlavu neurvu, včera jsme tady měli Tupaka a Do For Love, to bylo docela těžký, no já jsem zvědavý, co tam budeme mít tentokrát. A já myslím, že můžeme jít rovnou na ten sample, tak pozorně poslouchej. Ještě jednou. No a po třetí. That's it. Pravidla znáš, tak dávej vědět buď to callem, anebo mobilní aplikace.

Dáváš Radio Spin, to by právě dohráli House of Pain. Ty dáváš samozřejmě Chill na Spinu a taky Rap DNA, kde ti pouštím sample a ty hádáš, v jakém tracku to je. Už jsem ti ho tady pouštěl, no a ten celý sample zněl nějak takhle. Samozřejmě ti dám nějaký nápovědy, takže jdeme rovnou na to. Za A je to český, za B už jsem tady o něm mluvil, o tom autorovi. A za C produkoval to DJ Witch. Takže ještě jednou, je to český, už jsem tady o autorovi mluvil a o produkci a beat se postaral DJ Witch. Jdem se dát ještě jednou ten sample, abys náhodou nezapomněl. Tak co, už ti to něco říkám? Jestli jo, tak určitě nahrávaj voiceovku do naší mobilní apky a domů mi sem rovnou zavolej. Radio Spin. Jedeme.

0: Posloucháš Radio Spin, Matty on the mic, takže chill na spinu a taky Rap DNA, kde hádáme samply z rapových tracků. Dal už jsem ti tady nápovědy, že je autor z Česka, že už jsme o něm dneska mluvili a taky, že se o produkci postaral DJ Vich. No a celý ten sample zněl nějak takhle. Takže to je ten sample, já už jsem tady dostal nějaký tipy od spinnerů, tak schválně jdeme si to poslechnout a začneme u Bobana.
1: Čau, tady Boban. Hele, co se týče Rap DNA typu, že to bude Hector a jeho song Peníze.
0: Kámo, není to správně, každopádně Hector je ten interpret, Peníze to každopádně nejsou, ale velmi blízko, tak schválně, co na to řekne Labuďák.
2: Zdarec, je to Hector, jednou to bude mít, čau, díky moc a už mi to zahrají.
0: Yes, je to tak. Je to Hector a je to jeho track Jednou to budeme mít, takže deska Tetris, DJ Vich, rok 2013, skvělá deska, Jednou to budeme mít, výborný track, takže jdeme si ho rovnou pustit, ale ještě předtím si dáme počasí. Zase jsem řekl počasí, myslel jsem rychlou dopravu, takže od počasí se přesuneme rovnou na dálnice, konkrétně na D1, to je zasekaná před Brnem od 188. kilometru na nějaký 190. Před Brnem si tam postojíš cca 10 minut. Jinak je to relativně sjízdný, stejně jsou na tom taky regiony, každopádně v Liberci si postojíš na 35 v centru a v Brně tak tam popojíždí Zvonařka. Každopádně jdeme rovnou do Prahy, ta je momentálně hodně červená, hlavně na Google mapách. Postojí si tam na Štěrobolský spojce v obou směrech. Zasekaný je to taky u Záběhlic, taky u Braníku. Dobříská, u Smícháče, brutálně zasekaná. Spojka je pak zasekaná taky u Řeporí. Postojí si taky na Bělorský, u Ladronky. U Strahovského kláštera je crash, takže tam si dej určitě pozor. To je ulice, počkej, jenom si ji loadnu. Tak se mi nechce loadnout, každopádně tam se dej určitě bacha. Zdržení čekej potom taky klasicky na Vlzonce, taky v centru na Nusláku směr Legerka, taky na Ječní, na Žitný. Je to prostě hrůza, každopádně teď už jdem na toho Hectora.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio.
4: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: to vysíláme na 90 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a mám pro tebe další track na přání, které je tentokrát za hru pro Zdeňka.
1: Zdravím Radio Spin, prosím o zahrátí skladby Molotov od Smeka pro všechny kluky na Mikýs, ať tam jde, díky moc.
0: Jasně kámo, zahrajeme si Smeka Molotov, sice si to nahrál asi na kalkulačku, ale já jsem ti rozuměl. Takže posíláme Smeka všem spinners na tuhle tu krásnou středu.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Natankuj, naplň sklo, dej hadr.

Ve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty mimořádný drmzy moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou. Nezáleží jim na nikom.

0: Právě ladíš Radio Spin, chill na Spinu, s tebou je tady taky Maty, už jsme tady stihli Rap DNA, kde jsme tentokrát hádali sample z tracku Jednou to budeme mít z desky Tetris s DJem Vičem od Ektora. A pomalu se nám blíží hodinka plná tracků na přání, takže si volej na 210 32 30 30 nebo si posílej voiceovky do naší mobilní apky a ještě než to odpálíme prvním requestem, tak se spolu dáme počasí. Venku je momentálně 20 stupňů, lehce pod mrakem, lehce zima. K večeru to bude padat na 18, přes noc bude nejnižší teplota 14 stupňů a zítra by mělo být krásně, protože v 7 hodin už by mělo být 18 stupňů, v 8 hodin už by mělo být 20 stupňů a v 1 hodinu by už mělo být 28 stupňů a krásně slunečno. Takže já se na zítřek nádherně těším. To by bylo k počasí, s tebou je Maty a my jdeme na ty tracky na přání. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na mikru je Maty a já už tady mám spolu se mnou, ne teda ve studiu, ale na drátě, mám tady Honzu, čau.
2: Čau.
1: Tak co Honzo, jakou máš středu, pověz.
2: Chtěl bych zvyšit na golfovém hřišti.
1: Mám to tady ready, kámo, a co, ten, co tvůj den?
2: Je to skvělé.
1: Je to v pohodě, dobře, jako to na ten track, to je samozřejmě Chaos, zvyšit na golfovém hřišti, komu to pošlem?
2: Pošlem to Honzovi taky.
1: Taky Honzovi, tak jo. Tak všem tak Honzům, tak. Taky tobě, ať ti to dneska utíká a jde, dávám to tam.
2: Tak díky moc,
1: čau. Ladíš Radio Spin?

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a já tady mám další track na přání a dalšího spinnera, tentokrát je to Mike, čau.
2: Ahoj, ahoj, tady Mike, ale já bych tě poprosil věnoval skladbu pro Natálii Sanetníkovou, Dosvětlí a Dominiku Dolezlovou.
1: Jasný, kámo, hele, vybrali jsme písničku.
3: A od Majka.
1: Jasně, vybrali jsme písničku od Bobbyho Blaze, doleva doprava, takže já myslím, že to můžeme rovnou odpálit, co to na to?
3: Okej, okay, odpál to tam, kámo.
1: Dávám to tam, kámo, tak se měj, čau.
3: Taky, čau.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si Radio Spin, na majku je Matej a mám tady další track na přání, tentokrát pro našeho věrného spinera Ondřeje. Čus.
2: Ahoj, ahoj.
1: Kámo, my jsme tady rozebírali fotbal, rozebírali jsme konkrétně, jak ty seš vlastně oddaný fanoušek Slávie a že jsi nešel na derby na Letnou.
2: Ale nejdu no v neděli, já ty jako za prvý LFA asi se musí probrat, tyva, protože dávat jako největší zápas v lize na neděli od 8 večer výkop, tyva. Tak jako co čekají, tyva. To bude zase dlouhá, úplně narvaná, prostě nadspanejma. No, prostě všichni budou sundaný, jako když to není dobrý. Nemůže to být nic dobrýho a fotbal bude stát určitě za prd, takže nic, no.
1: OK, OK, to byl tvůj samozřejmě profesionální názor věrného fanouška. Hele, my jsme k tomu vybrali track Funky Friday. Komu to pošleme?
2: Hele, určitě všem, co budou koukat dneska ještě na tu ligu mistrů. Spartanům ani nemůžu říct, že by si vybrali soupeře, protože tam nejsou. Vaše bída, naše okay. Radost. Aha.
1: Wow.
2: Tak, okay. Takže, a já se na to těším třeba, zítra je los ligy mistrů, tyhle, doufám, že si vylosujem tyhle to Baku, tyhle, venku třeba, byl by to krásný výjezd, tyhle, kastickýmu moři tamhle do Asie, tyhle.
1: Takže, fandíme, posloucháme k tomu Funky Friday, takže já ti přeju, ať si to užiješ a když budeš sázet, aby ti všechny losy vešly, dávám to tam, kámo.
2: Díky, hezký večer, ahoj.
1: Čau. Ještě se podíváme ale předtím na dopravu. Koukne nejdřív na dálnice, ty jsou momentálně relativně sízný až na D1 před Brnem. Ta popojíždí od 180. kilometru na nějaký z dvou stej a zdrží se tam cca 15 minut. Jinak je to sízný, stejně jsou na tom taky regiony, takže skočíme rovnou do Prahy. To je momentálně hustší pražský okruh a to u Štěrbohol v obou směrech. Zasekaný je to taky u Letňan a tam je taky bouračka z příjezdu z D10, takže bacha. Hustší momentálně taky Bělohorská u Ladronky, tam je taky bouračka a zdrží se taky na Dobříšský na Smícháči. Hustší je taky Nuselák směr Legerka, taky Ječná, Vilzonka u Muzea a zdržení je taky u Řeporí u Spojky. K dopravě zatím všechno a my pokračujeme s trackama na přání a taky s Funky Friday.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na

0: www.jizerky.cz.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: bych nespal zpátky do straček, bro.
1: Jak by si žil, kdyby si věděl, jak zemřeš? Kam by si šel, kdyby mohl se zvrátit čas? Kdo by si byl, kdyby mohl si slibel?

0: aplikace. Nezapnul jsem si mic, ty dáváš Radio Spin, na micu je už konečně Maty a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Davida.
1: Čau Maty, tady David, zahraj mi tam prosím tě Machine Gun Kelly Black Bear, My Exist Best Friend, bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau a užívej vysílání.
0: Jasně kámo, děkuju moc, to je MGK a Black Bear, My Ex's Best Friend, let's go.
2: Radio Spin. Nejvíc, nejvíc rapu v republice.

0: Yeah, ladíš Radio Spin, s tebou je tady Maty a náš chill na Spinu nám pomalu končí. Zase to úplně uteklo, kecali jsme o Ektorovi a o jeho podmínce na 3,5 roku za údajný napadení. Taky jsme rozebrali Northwest a její prohlášení, že chce makat ve Starbucksu. Neuniknul nám ani rap DNA, kde jsme tentokrát hráli a hádali sample z tracku od Ektora, konkrétně Jednou to budeme mít. Já už se nemůžu dočkat zítřka, protože tady mám další samplovou hádanku, tak jsem zvědavý, jak vám to zítra půjde. A v neposlední řadě jsme si taky hráli tvoje tracky na přání, takže všem díky za koly a taky za voiceovky. Jste prostě nejlepší, bez vás by to nešlo. No a my se podíváme spolu ještě na počasí. Venku je momentálně vlastně už večer, 18 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 14 a zítra ráno, já se mega těším, protože zítra ráno mi to hlásí 18 stupňů a denní maxima by měly být 28 stupňů, takže já doufám, že se léto vrací. Nemůžu se dočkat zítřka. To je ode mě dneska už všechno, s tebou tady byl Maty, ty poslouchal Chill na Spinu a slyšíme se zase zítra. Tak čau!
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské

0: taky zažíváte nějaký sousedský trable?
1: Problémy sousedů v paneláku neznám, jelikož bydlíme v baráku, ale bydlíme na vesnici, ve který je průměrný věk, si myslím, že tak 70 let. Tam, když vyjdeš ven, tak všichni ti koukají do zahrady, všichni koukají přes ploty, co se tam děje, a jakmile se něco stane, ví to celá vesnice, automaticky prostě. Tady to úplně nenávidím. A asi se taky odstěhu do města takový.
0: Jo, známe tyhle živoucí vesnický kamery.
2: Sousedka strašně hodná paní, ale když procházím jejím patrem a je léto, tak ten smrad od koček, takový ten nechutnej kočičinec, strašný, no.
0: Kámo, buď rád, že sousedka nechová slony, tyjo. Boban měl ale skvělej point k mojemu problému.
3: Čau, tady Boban. Buď rád, že zatím se o to miminko jenom snažej, protože horší to nastane, když to miminko už tam bude.
0: To mě nenapadlo, kámo.
4: Co se týká toho rušení nočního klidu, tak to většinou takhle bývá spíš já se ženou, no. Ten soused, co dělá ten rámus.
0: Já to věděl, mám tě, to seš ty, Laci, ty ses normálně přiznal, to kvůli tobě se nemůžu vyspat. Ty normálně bydlíš nade mnou, ale já si to sebou jdu vyříkat osobně, jo. A my se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.
6: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
7: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.
1: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou,

0: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu budu mít zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že pokecáme, ale taky uslyšíme nějaký live rap. Dnešním hostem tak je Shizzle. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a svoji mámu.
0: Kdybych se směl popsat posluchačům pár větama, jak by to vypadalo?
1: Tak Shizzle je vlastně rapper z Vysočan, co rapuje o krásách a zvěrstvách života a světa.
0: Kdy jsi vlastně s rapem začal?
1: No, to sahá už do daleký minulosti. Asi jako v 11 letech jsem našel v autobuse MP3 a tam prostě jako najednou byl rap. A to byla ještě taková to doba, jako kdy se to stahovalo všechno vlastně na internetu, prostě takový, jak to jako MP3 stahují nebo tak. A tam byla prostě nahrávka Tafroba a nějak prostě jsme to s kamarádama jako začali poslouchat. Další kamarád to vlastně taky znal ještě od jiného kamaráda ze školy. No a pak jsme se dostali jako k dalším vlastně jako jménům, se kterýma vlastně Tafrob spolupracoval. A já potom osobně k Krestovi, Prago Union a k americkému rapu, k Eminemovi, že jo, třeba. A no, tak jsem se k tomu dostal a vlastně v těch 11 letech už jako začaly první freestyly a pak jsem si řekl, no tak proč jako neskusit napsat text a neskusit to nahrát.
0: A ty tvoje první texty, první nahrávky, to už vznikalo právě v těch 11 letech tvojich?
1: Ale první nahrávka je z mých 14 let. A je to takový těžký hardcore, který jsem radši smazal z internetu, ale mám to schovaný doma v počítači v tajné složce.
0: Jak to, že hardcore?
1: No, protože jsem narazil na Řezníka.
0: Jasně.
1: A Sodom Gomoru a všechny jako ještě další jako lidi ze ZNK. A to vlastně mi jako přišlo, že ten hardcore měl oproti jako tomu rapu klasickému, tak jako měl jako něco navíc, že tam byl jako nějaká takový jako víc jako černýho humoru, kontroverze a nějak mě to prostě chytlo, jako no.
0: A pořád si poslechneš i dneska hardcore Řezníka?
1: Hele, když jako něco vyjde, tak jo, když to jako na mě vyskočí, tak paráda. Jinak vlastně ze ZNK rapper Astral One mi hostuje na jednom tracku na nový desce a bude to bomba určitě.
0: Kdo z český, slovenský nebo i světový scény by si řekl, že ovlivňuje třeba tvoji tvorbu nejvíc?
1: No tak určitě jako člověk ovlivňuje úplně všechno, co slyší prostě od dětství, tak se prostě jako nějak takhle jako formuje, vyvíjí, takže asi jako všechno, co jsem slyšel, tak mě jako nějak jako formovalo a inspirovalo. Jako z té české scény by to byl asi Kato, Rest, Řezník, Desát, no a to jsou asi jako takový jako největší jako zdroje, na kterých jsem vlastně vyrůstal, no.
0: Když už vlastně posloucháš rap takhle dlouho, sám ho i tvoříš, jak vnímáš vývoj rapu tady u nás v České republice?
1: No, přijde mi, že teďko ty tracky často jsou tak jako vlastně jako o tom jako samým, že jako vlastně, když nějaký rapper jako dojde jako do bodu, kdy vlastně už se třeba jako nemusí jako snažit, aby jako nějak jako víc jako pokračoval, tak často se jako otáčí a motá v takových tématech, jako prostě vydělávám na zlatý chain, na prostě mám prostě drahý prostě káru, koukej, drahý kola na ní.
0: Jaký jsou tvoje hlavní témata?
1: Moje hlavní témata je asi život prostě, no. To, co vidím, to, co se děje ve světě, snažím se do toho občas dávat jako nějakou dávku, třeba občas kontroverze, nebo se snažím vžít do role nějaký osoby, která něco prožívá. Třeba jako teď můj poslední release Pochodem vchod s animovaným videoklipem, který vlastně popisuje pocity a myšlenky vojáka, který byl proti své vůli vlastně zavlečený na frontovou linii pod záminkou vojenského cvičení, ale vlastně ho to zatáhlo do válečního konfliktu, jak se mu tam dějou jako různý věci, přemýšlí prostě nad rodinou, jestli se prostě vrátí, jestli má jako někoho zabít, nebo jestli má být vlastně jako zastřelený.
0: Já jsem ten animovaný klip viděl, za mě je fakt krásný.
1: Děkuju.
0: To si dělal ty, nebo kdo ho vytvořil?
1: Oslovil jsem na to moc šikovnýho Honzu Cechla, který se věnuje animaci profesionálně ve studiu. A jemu se ten track líbil a šel do toho. A ještě vlastně ten konec je normálně vlastně jako hranej na kameru, protože tam je vlastně taková věc, že to celý se mi zdá, ta válka, pak se vlastně jako probudím, ale jsem rád za to, že vlastně v Čechách je to tady vlastně ještě docela jako OK, že tady prostě nám nelítají bomby na domy a můžeme si prostě žít vlastní život, můžeme si natáčet rozhovor, což je super, můžeme si tady říkat, co chceme, že jo. A tak, no a tu ranou část právě natáčel ještě František Plzák, taky hodně šikovnej kameraman. A
0: na YouTube můžou tenhle klip posluchači najít. Jak tě najdou na YouTube?
1: Určitě, hele, když tam zadají Shizzle, píše se to S-H-I-Z-Z-L-E, kdyby někdo nevěděl. A tam mám spoustu věcí. Vlastně první věci jsem začal vydávat jako nějak jako takhle pod tímhle kanálem v roce 2022, kdy vyšla moje deska Na minutku.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: ale nic takovýho není. Co se to děje? Co mě to táhne tam k zemi? Mozek mi nandává meny. Chci z toho ven, zpět vrátí mě do děje, až se to přežene. Zatím si já sem a má hlava dál, jako život perem.
1: Československý underground.
2: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Shizzle. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
3: Takhle, já jsem z hudební rodiny, táta je hudební skladatel, takže nějak tak jako od malička jsem hrál na 3 hudební nástroje. Teďko vlastně profesionálně hraju na Lesní roh v symfonickém orchestru a ten rap beru jako takovou vlastně jako svobodu projevu a vlastně je to velká sranda. A třeba když je koncert, kde jsou prostě lidi, kteří to baví, tak je to jako super vidět, že to jako ty lidi baví, že to má jako taky smysl a vlastně ta energie z těch lidí se ti taky vrací a zase tě to napumpuje dál jako vlastně jako tvořit další tracky, no.
2: A vnímáš i to, že hraješ na hudební nástroje, že ti nějak pomáhá v rapu?
3: No určitě, protože v pár písničkách jsem si ten Lesní rok tam nahrál, že tam mám asi na ty minulý desce mám asi 3 nebo 4 písničky, kde mám vlastně pár jako z toho Lesního rohu a vlastně jako přes ten Lesní rok jsem vlastně jako začal ten rap dělat vlastně i víc vážně, protože ještě kdysi na hudebním gimplu, když jsem chodil, tak jsem tam měl spousta, no pořád to jsou moji kamarádi samozřejmě, ale spousta vlastně spolužáků, který taky hráli na dechový nástroje, tak jsme založili kapelu Shizzle Orchestra, se kterou jsme pořád vlastně obrážíme koncerty různě po Čechách a vlastně pak jsem si řekl, že to můžu vlastně dělat i vlastně jako bez kapely, protože je to v něčem rychlejší, protože v kapele nás je prostě teďko 8, bylo nás 11, takže vlastně vydání jedné písničky byla prostě jako záležitost několika měsíců, než se to naskouší, nahraje, tak aby to jako znělo dobře, že jo, po různých jako sekcích, než se to zmixuje, zmátruje samozřejmě v tom, když je na to člověk sám, tak je to vlastně jako v něčem rychlejší. Zase ale tam jako není ta prostě jako banda a naživo je to s bandou samozřejmě jako větší sranda, zábava a i vlastně jako větší motivace jako něco tvořit, jo, a tak, protože tam je prostě jako feedback od spoluhráčů. A
2: poslechneš si i něco třeba z jiného žánru právě než je rap?
3: No, tak třeba pracovně jako nějakou symfonii, když si chci jako poslechnout, co třeba v orchestru budem hrát. A já jsem vlastně jako od rána do večera obklopený hudbou, takže spíš mám rád jako vlastně jako ticho. Ale když třeba jako jedu autem, tak poslouchám tady Radio Spin, abych si udržoval přehled, anebo si zapnu na Spotify a takový ty různý playlisty jako český rap, český top, fresh hits a jako tak, a nebo jako občas si jako vyhledávám sám jako co se děje, nebo když třeba na mě něco vyskočí na sociálních sítích, něco novýho, tak si to rád jako poslechnu i právě z tady vlastně jako z území undergroundu, jako takový ty jako různý skupiny undergroundový na Facebooku, když tam něco vyjde, tak si teda poslechnu.
2: A když už takhle na tebe něco vyskočí a když si něco poslechnout, co je ten vlastně nejdůležitější faktor, který, že si řekneš, že tenhle track je dobrý? Co ten track musí mít?
3: Musí mít šťávu.
2: Co to je za šťáva?
3: Musí to mít jako, no tak samozřejmě jako ta jako první věc je jako ta kvalita toho provedení, jo, od toho, jestli je to jako správně nafrázovaný, jestli to jako prostě sedí, jestli je raperovi rozumět, jestli si s tím jako dal vlastně jakoby tu práci, aby to jako znělo dobře, a pak tam vlastně musí být ještě jako něco navíc, ta hudba vlastně, no. Že vlastně tam jsou jako nějaký technikálie, co se dají jako dohromady, a pak je tam ta hudba, když vlastně tu hudbu dělá jenom ten rapper, tak vlastně tu hudbu dělá vlastně ta flow, ta intonace, dynamika, různý kontrasty, jak si hraje s vokálem, no.
2: Na čem aktuálně pracuješ? Můžeme se těšit na nějaký novinky?
3: Určitě, teďko dělám na desce s názvem Nedokončená a doufám, že do konce roku bude venku. Vlastně na téhle desce jsem pracoval s Fífou Karlíkem, který měl studio tady hnedka vlastně kousek pod rádiem A2Z Studio, tak tam jsem hodně nahrával a bohužel teda nás 2 roky zpátky tragicky opustil tady na zastávce a deska bude venku, všechny insta dělal FIFA a mega se mu povedli, takže mu to potom pošlu do nebe.
2: A je to i důvod, proč se jmenuje Nedokončená?
3: Je to tak, protože jsem doufal, že jako i spolu jako dokončíme, ale vlastně potom, co odešel, tak my vlastně jako zbyli rozdělený instra, takže teď to prostě jako už mám vlastně jako složený jako pohromadě a v tuhle chvíli zbývá nahrát poslední track, pak to všechno, nebo respektive většina už je jako smíchaná, ale pak to všechno poslat na master, vylisovat CDčka a je to.
2: Když jdeš tvořit, tak když jdeš psát text, tak vlastně potřebuješ první slyšet beat, nebo první napíšeš ten text samotný?
3: Rád si nejdřív poslechnu beat, abych do toho napasoval jako jako ten text se správnou atmosférou. A nebo když mě jako něco napadne třeba jako po cestě na tramvaj nebo kamkoliv, tak mě jako napadne text a potom až to třeba jako napasuju do beatu. Vlastně je to jako z obou stran, no.
2: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: Spin, Jirka a taky Shizzle. My tady samozřejmě i dál pokračujeme s československým undergroundem. Na začátku jsme tady slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track, co jsem právě teďko vydal nedávno. Je to ten track Pochodem vchod, o kterém jsem se zmiňoval. A je to prostě o vojákovi, který byl proti svý vůli zavlečený na frontu. A snaží se to vystihnout jeho pocity a myšlenky.
0: Dobře, tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.

0: Válku, nic víc. Peace.
1: Tohle byl Shizzle, track Pochodem vchod. Já ti děkuju moc za to, že jsi na nás dneska udělal čas, že jsi tady dorazil k nám do studia. No a jestli máš nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá příležitost.
2: Já taky moc děkuju za pozvání a děkuju všem fanouškům, co mě poslouchají a chodí na koncerty. A taky zdravím Repress Crew, moji rapovou bandu, taky nám bude vycházet EPčko brzo. A mějte se hezky a držím palce, ať se vám daří ve všem, co děláte.
1: Díky ještě jednou moc za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Rádio Spin. Hezký večer.
3: Čau. Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na Rádiu Spin.

To jak nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

0: Zaželezilo li se železo, či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Dneska ráno jsem se vám svěřil se svýma trablema se sousedama, který se, jak to říct, každý den snaží o miminko. Nechtěl jsem v tom být sám, tak jsem se vás zeptal, jestli taky zažíváte nějaký sousedský trable.
2: Problémy sousedů v paneláku neznám, jelikož bydlíme v baráku, ale bydlíme na vesnici, ve který je průměrný věk, si myslím, že tak 70 let. Tam, když vyjdeš ven, tak všichni ti koukají do zahrady, všichni koukají přes ploty, co se tam děje, a jakmile se něco stane, ví to celá vesnice, automaticky prostě. Tady to úplně nenávidím a asi se taky odstěhuju do města takovou.
1: Jo, známe tyhle živoucí vesnický kamery.
3: Sousedka strašně hodná paní, ale když procházím jejím patrem a je léto, tak ten smrad od koček, takový ten nechutný kočičinec, strašný, no.
1: Kámo, buď rád, že sousedka nechová slony, tyjo. Boban měl ale skvělý point k mojemu problému.
4: Čau, tady Boban. Buď rád, že zatím se o to miminko jenom snažej, protože horší to nastane, když to miminko už tam bude.
1: To mě nenapadlo, kámo.
5: Co se týká toho rušení nočního klidu, tak to většinou takhle bývá spíš já se ženou, no. Ten soused, co dělá ten rámus.
1: Já to věděl, mám tě, to seš ty, Laci, ty ses normálně přiznal, to kvůli tobě se nemůžu vyspat. Ty normálně bydlíš nade mnou, ale já si to sebou jdu vyříkat osobně, jo. A my se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin. Jede.

Spin. Tváříme se, jako by se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show se liší od těch mé. Není to ani stejná liga, je to úplně ší.

0: Underground. Přeju ti pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu budu mít zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že pokecáme, ale taky uslyšíme nějaký live rap. Dnešním hostem tak je Shizzl. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a svoji mámu.
0: Kdybych se směl popsat posluchačům pár větama, jak by to vypadalo?
1: Tak Shizzl je vlastně rapper z Vysočan, co rapuje o krásách a zvěrstvách života a světa.
0: Kdy jsi vlastně s rapem začal?
1: No, to sahá už do daleký minulosti. Asi jako v 11 letech jsem našel v autobuse MP3 a tam prostě jako najednou byl rap. A to byla ještě taková to doba, jako kdy se to stahovalo všechno vlastně na internetu, prostě takový, jak to jako MP3 stahuj nebo tak. A tam byla prostě nahrávka Tafroba a nějak prostě jsme to s kamarádama jako začali poslouchat. Další kamarád to vlastně taky znal ještě od jiného kamaráda ze školy. No a pak jsme se dostali jako k dalším vlastně jako jménům, se kterýma vlastně Tafrob spolupracoval. A já potom osobně k Krestovi, Pragonion a k americkému rapu, Kevinomovi, že jo, třeba. A no, tak jsem se k tomu dostal a vlastně v těch 11 letech už jako začaly první freestyly a pak jsem si řekl, no tak proč jako neskusit napsat text a neskusit to nahrát.
0: A ty tvoje první texty, první nahrávky, to už vznikalo právě v těch 11 letech tvojich?
1: Hele, první nahrávka je z mých 14 let a je to takový těžký hardcore, který jsem radši smazal z internetu, ale mám to schovaný doma v počítači v tajné složce.
0: Jak to, že hardcore?
1: No, protože jsem narazil na Řezníka.
0: Jasně.
1: A Sodom Gomoru a všechny jako ještě další jako lidi ze ZNK. A to vlastně mi jako přišlo, že ten hardcore měl oproti jako tomu rapu klasickému, tak jako měl jako něco navíc, že tam byl jako nějaká takový jako víc jako černýho humoru, kontroverze a nějak mě to prostě chytlo, takhle no.
0: A pořád si poslechneš i dneska hardcore Řezníka?
1: Hele, když jako něco vyjde, tak jo, když to jako na mě vyskočí, tak paráda. Jinak vlastně ze ZNK rapper Astral One mi hostuje na jednom tracku na nový desce a bude to bomba určitě.
0: Kdo z český, slovenský nebo i světový scény by si řekl, že ovlivňuje třeba tvoji tvorbu nejvíc?
1: No tak určitě jako člověk ovlivňuje úplně všechno, co slyší prostě od dětství, tak se prostě jako nějak takhle jako formuje, vyvíjí, takže asi jako všechno, co jsem slyšel, tak mě jako nějak jako formovalo a inspirovalo. Jako z té české scény by to byl asi Kato, Rest, Řezník, Desát, no a to jsou asi jako takový jako největší jako zdroje, na kterých jsem vlastně vyrůstal, no.
0: Když už vlastně posloucháš rap takhle dlouho, sám ho i tvoříš, jak vnímáš vývoj rapu tady u nás v České republice?
1: No, přijde mi, že teďko ty tracky často jsou tak jako vlastně jako o tom jako samým, že jako vlastně, když nějaký rapper jako dojde jako do bodu, kdy vlastně už se třeba jako nemusí jako snažit, aby jako nějak jako víc jako pokračoval, tak často se jako otáčí a motá v takových tématech, jako prostě vydělávám na zlatý chain, na prostě mám prostě drahý prostě káru, koukej, drahý kola na ní.
0: Jaký jsou tvoje hlavní témata?
1: Moje hlavní témata je asi život prostě, no. To, co vidím, to, co se děje ve světě, snažím se do toho občas dávat jako nějakou dávku, třeba občas kontroverze, nebo se snažím vžít do role nějaký osoby, která něco prožívá. Třeba jako teďku můj poslední release Pochodem vchod s animovaným videoklipem, který vlastně popisuje pocity a myšlenky vojáka, který byl proti svý vůli vlastně zavlečený na frontovou linii pod záminkou vojenského cvičení, ale vlastně ho to zatáhlo do válečního konfliktu, jak se mu tam dějou jako různý věci, přemýšlí prostě nad rodinou, jestli se prostě vrátí, jestli má jako někoho zabít, nebo jestli má být vlastně jako zastřelený.
0: Já jsem ten animovaný klip viděl, za mě je fakt krásný.
1: Děkuju.
0: To si dělal ty, nebo kdo ho vytvořil?
1: Oslovil jsem na to moc šikovnýho Honzu Cechla, který se věnuje animaci profesionálně ve studiu. jemu se ten track líbil a šel do toho. A ještě vlastně ten konec je normálně vlastně jako hraný na kameru, protože tam je vlastně taková věc, že to celý se mi zdá, ta válka, pak se vlastně jako probudím, ale jsem rád za to, že vlastně v Čechách je to tady vlastně ještě docela jako OK, že tady prostě nám nelítají bomby na domy a můžeme si prostě žít vlastní život, můžeme si natáčet rozhovor, což je super, můžeme si tady říkat, co chceme, že jo. A tak, no a tu ranou část právě natáčel ještě František Plzák, taky hodně šikovnej kameraman. A
0: na YouTube můžou tenhle klip posluchači najít. Jak tě najdou na YouTube?
1: Určitě, hele, když tam zadají Shizzle, píše se to SHIZZLE, kdyby někdo nevěděl. A tam mám spoustu věcí. Vlastně první věci jsem začal vydávat jako nějak jako takhle pod tímhle kanálem v roce 2022, kdy vyšla moje deska Na minutku.
0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Shizzle. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Takhle, já jsem z hudební rodiny, táta je hudební skladatel, takže nějak tak jako od malička jsem hrál na 3 hudební nástroje. Teďko vlastně profesionálně hraju na Lesní roh v symfonickém orchestru a ten rap beru jako takovou vlastně jako svobodu projevu a vlastně je to velká sranda. A třeba když je koncert, kde jsou prostě lidi, kteří to baví, tak je to jako super vidět, že to jako ty lidi baví, že to má jako taky smysl a vlastně ta energie z těch lidí se ti taky vrací a zase tě to napumpuje dál jako vlastně jako tvořit další tracky, no.
0: A vnímáš i to, že hraješ na hudební nástroje, že ti nějak pomáhá v rapu?
1: No určitě, protože v pár písničkách jsem si ten Lesní rok tam nahrál, že tam mám asi na té minulý desce mám asi 3 nebo 4 písničky, kde mám vlastně pár jako z toho Lesního rohu a vlastně jako přes ten Lesní rok jsem vlastně jako začal ten rap dělat vlastně i víc vážně, protože ještě kdysi na hudebním Gimplu, když jsem chodil, tak jsem tam měl spousta, no pořád to jsou moji kamarádi samozřejmě, ale spousta vlastně spolužáků, který taky hráli na dechový nástroje, tak jsme založili kapelu Shizzle Orchestra, se kterou jsme pořád vlastně obrážíme koncerty různě po Čechách. A vlastně pak jsem si řekl, že to můžu vlastně dělat i vlastně jako bez kapely, protože je to v něčem rychlejší, protože v kapele nás je prostě teďko 8, bylo nás 11, takže vlastně vydání jedné písničky byla prostě jako záležitost několika měsíců, než se to naskouší, nahraje, tak aby to jako znělo dobře, že jo, po různých jako sekcích, než se to zmixuje, zmátruje samozřejmě v tom, když je na to člověk sám, tak je to vlastně jako v něčem rychlejší. Zase, ale tam jako není ta prostě jako banda a naživo je to s bandou samozřejmě jako větší sranda, zábava a i vlastně jako větší motivace jako něco tvořit, jo, a tak, protože tam je prostě jako feedback od spoluhráčů. A
0: poslechneš si i něco třeba z jiného žánru právě, než je rap?
1: No, tak třeba pracovně jako nějakou symfonii, když si chci jako poslechnout, co třeba v orchestru budem hrát. A já jsem vlastně jako od rána do večera obklopaný hudbou, takže spíš mám rád jako vlastně jako ticho. Ale když třeba jako jedu autem, tak poslouchám tady Radio Spin, abych si udržoval přehled, anebo si zapnu na Spotify a takový ty různý playlisty jako český rap, český top, fresh hits a jako tak, a nebo jako občas si jako vyhledávám sám, jako co se děje, nebo když třeba na mě něco vyskočí na sociálních sítích, něco novýho, tak si to rád jako poslechnu i právě z tady vlastně jako z území undergroundu, jako takový ty jako různý skupiny undergroundový na Facebooku, když tam něco vyjde, tak si teda poslechnu.
0: A když už takhle na tebe něco vyskočí a když si něco poslechnout, co je ten vlastně nejdůležitější faktor, který, že si řekneš, že tenhle track je dobrý? Co ten track musí mít?
1: Musí mít šťávu.
0: Co to je za šťáva?
1: Musí to mít jako, no tak samozřejmě jako ta jako první věc je jako ta kvalita toho provedení, jo, od toho, jestli je to jako správně nafrázovaný, jestli to jako prostě sedí, jestli je raperovi rozumět, jestli si s tím jako dal vlastně jakoby tu práci, aby to jako, jako znělo dobře, a pak tam vlastně musí být ještě jako něco navíc, ta hudba vlastně, no. Že vlastně tam jsou jako nějaký technikálie, co se dají jako, jako dohromady, a pak je tam ta hudba, když vlastně tu hudbu dělá jenom ten rapper, tak vlastně tu hudbu dělá vlastně ta, ta flow, ta intonace, dynamika, různý kontrasty, jak si hraje s vokálem, no.
0: Na čem aktuálně pracuješ? Můžeme se těšit na nějaký novinky?
1: Určitě, teďko dělám na, na desce s názvem Nedokončená a doufám, že do konce roku, roku bude venku. Vlastně na téhle desce jsem pracoval s Fífou Karlíkem, který měl studio tady hnedka vlastně kousek pod rádiem A2Z Studio, tak tam jsem hodně, hodně nahrával a bohužel teda nás 2 roky zpátky tragicky opustil tady na, na zastávce a deska bude venku, všechny insta dělal FIFA a mega se mu povedli, takže mu to potom pošlu do nebe.
0: A je to i důvod, proč se jmenuje Nedokončená?
1: Je to tak, protože jsem doufal, že jako i spolu jako do, dokončíme, ale vlastně potom, co, co odešel, tak mi vlastně jako zbyly rozdělený instra, takže teď to prostě jako už mám vlastně jako složený jako pohromadě a tuhle chvíli zbývá nahrát poslední track, pak to všechno, nebo respektive většina už je jako smíchaná, ale pak to všechno poslat na, na master, vylisovat CDčka a je to.
0: Když jdeš tvořit, tak když jdeš psát text, tak vlastně potřebuješ první slyšet beat, nebo první napíšeš ten text samotný?
1: Rád si nejdřív poslechnu beat, abych do toho napasoval jako, jako ten text se správnou atmosférou. A nebo když mě jako něco napadne třeba jako po cestě na tramvaj nebo kamkoliv, tak mě jako napadne text a potom až to třeba jako naposuju do beatu. Vlastně je to jako z obou stran, no.
0: Radio Spin, Jirka a taky Shizzle, my tady samozřejmě i dál pokračujeme s československým undergroundem. Na začátku jsme tady slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: A bude to track, co jsem právě teďko vydal nedávno. Je to ten track Pochodem vchod, o kterém jsem se zmiňoval. A je to prostě o vojákovi, který byl proti své vůli zavlečený na frontu a snaží se to vystihnout jeho pocity a myšlenky.
0: Dobře, tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.

0: Tohle byl Shizzle, track Pochodem vchod. Já ti děkuju moc za to, že jsi na nás dneska udělal čas, že jsi tady dorazil k nám do studia. No a jestli máš nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá příležitost.
1: Já taky moc děkuju za pozvání a děkuju všem fanouškům, co mě poslouchají a chodí na koncerty. A taky zdravím Repress Crew, moji rapovou bandu, taky nám bude vycházet EPčko brzo. A mějte se hezky a držím palce, ať se vám daří ve všem, co děláte.
0: Díky ještě jednou moc za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
2: Čau. Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Radio Spin.

sama, buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple. Mám

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

čistý, očištěn, co nahrál jsem mixtape. Jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt. Šiřte hudbu, nešiř hej.

0: zdraví je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Prázdninový Spin Ráno.
2: Dneska ráno jsem se vám svěřil se svýma trablema se sousedama, který se, jak to říct, každý den snaží o miminko. Nechtěl jsem v tom být sám, tak jsem se vás zeptal, jestli taky zažíváte nějaký sousedský trable.
3: Problémy sousedů v paneláku neznám, jelikož bydlíme baráku, ale bydlíme na vesnici, ve který je průměrný věk, si myslím, že tak 70 let. Tam, když vyjdeš ven, tak všichni ti koukají do zahrady, všichni koukají přes ploty, co se tam děje, a jakmile se něco stane, ví to celá vesnice, automaticky prostě. Tady to úplně nenávidím a asi se taky odstěhuju do města takovou.
2: Jo jo, známe tyhle živoucí vesnický kamery.
4: Sousedka strašně hodná paní, ale když procházím jejím patrem a je léto, tak ten smrad od koček, takový ten nechutný kočičinec, strašný no.
2: Kámo, buď rád, že sousedka nechová slony, tyjo. Boban měl ale skvělý point k mojemu problému.
5: Čau, tady Boban. Buď rád, že zatím se o to miminko jenom snažej, protože horší to nastane, když to miminko už tam bude.
2: To mě nenapadlo, kámo.
6: Co se týká toho rušení nočního klidu, tak to většinou takhle bývá spíš já se ženou, no. Ten soused, co dělá ten rámus.
2: Já to věděl, mám tě, to seš ty, Laci, ty ses normálně přiznal, to kvůli tobě se nemůžu vyspat. Ty normálně bydlíš nade mnou, ale já si to sebou jdu vyříkat osobně, jo. A my se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na